0: Jsou 2 hodiny, hudebními šéfy jste tak nadále vy, ať si uděláme parádní 29. květnovou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: díky, že si i při pátku dáváte kis a dáváte si noční juboxy, ty s datem 29. května, to je jistota, ale mě trošku zarazil vlastně jeden vzkaz, když jsem se nad tím tak zamyslel, od Petra, tak on má vlastně ten kluk asi pravdu.
1: Nazdar, nazdar, prosím tě, udělej si v tom pořádek, je čtvrteční noc, ne páteční noc, díky.
0: Ano. No, to člověka totiž svádí, jak je už pátek, hovořit o tom, že je vlastně páteční noc. No, pojďme se shodnout na tom, že je určitě noc ze čtvrtka na pátek a že je 29. květnová. To je jistota a taky jisté je, že máte opět dvě varianty, jak se dostat do vysílání, buď tak, že právě takhle nahrajete hlasovku do mobilní aplikace, a nebo zavoláte na číslo 210 323 323. Taky důležitá informace dopravní od Laciho.
2: Kysáci, zdravím, hezký večer. Je to spíš dopravní, nechci zahrát nic. Silnice 105, směr Týn. Tragická nehoda, akorát se to už uklízí, ale počítejte s držením, kdo by tam chtěl jít, a opatrujte se, dávejte všichni pozor, kola na zemi, anténa nahoru.
0: Ano, souhlasím, klidnou cestu vám všem za volant a za konkrétní písní. Už jdeme s Pepínem a hodně se teda rozletníme.
3: Ahoj Lukáši, tady Pepíno. Zdravím celý Radio Kiss a všechny kysáky a kysačky. Prosil bych o zahrání písničky Last Ketchup a Sere. A bylo by to pro všechny kamionáky a kamionáčky, pro všechny dodávkáře, pro kámoše Lukio z dodávky, tobě do studia, a pro všechny kysáky a kysačky a pro všechny, co musí být na noční, stejně jako já. Taky to mám do šesti. Vítejte v klubu. Díky moc. Čágos.
4: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na to se můžete naprosto spolehnout, proto se opět pro další přání vydáme do mobilní aplikace. No a tam nahrál svůj vzkaz Matouš.
2: Ahoj Lukino, prosím tě, mohl bys tě poprosit do zahraní Dash Berlin, Waiting. A bylo by to pre všetkých, kteří dneska v noci makají, pre nás Pekažou, Nočnú letku, pre nášho Peťa Ušatého, pre teba a úplně prostě pre všetkých. Díky moc, ahoj.
1: Já taky moc děkuju, no a tohle je důkaz o tom, že Kiss vám hraje i to nejlepší z trendsu, jasná věc, hezkou noc.
0: Radio Kiss.

Dvě minuty nám chybí do půl třetí, posloucháte noční žuboxy na Kisu, no a taky asi předpokládám, že něco ve svém životě sbíráte, ať už to jsou třeba a prostě jednoduše peníze, ale to, co sbíral, nebo sbírá, no, už to možná nezbírá, ale to nevadí, jistý Australan, to by vás patrně nikdy nenapadlo, protože každé ráno před sprchou poctivě vybírá to, co mu tam jaksi zůstalo nečistoty přímo v pupíku. No a třídí to do barevných skleniček. Nakonec nazbíral 22 gramů v roce 2010, za to dokonce dostal se do Guinnessovy knihy rekordů. No a tři skleničky teď přednedávnem prodal muzeu za neznámou částku, protože podle něj samotný bordýlek nemá jaksi hodnotu, ale ta kolekce ano. Údajně jde o kulturní dědictví lidské zvědavosti. No a já už jsem moc zvědav, ani ne, co tolik sbíráte, i když klidně dejte vědět, ale hlavně, co si necháte zahrát. 210, 323, 323, anebo hlasovky do mobilní aplikace. Dobrou noc. Radio Kiss.

0: Londýně jsem naložil a jedu do Bruselu.
1: Hmm. No hezký, pěkná cestička, co si budem povídat?
0: Jo, jo.
1: Tak jo, tak držím palce. Čím ti zpříjemníme noc?
0: Hele, já jsem takový antitalent na názvy, ale domluvili jsme se, to, co hrála ranní trojka Eurovize, jednu písničku, ta se mi moc líbila a já doufám, že to bude ona.
1: Já taky doufám, no. Dej pak vědět, jestli jsme to opravdu našli společně správně.
0: Dám,
1: pošleme vědět. To někomu speciálně?
0: Ale pošleme to všem šoférům, co takhle jezdí teď v noci, ať mají pohodovou jízdu a hlavně kulečkama dolů a ten kou nahoru.
1: Přesně tak. Romane, tak ti přeju úžasný víkend, měj se nádherně a zase se ozvi.
0: Pozvu, děkuju a mějte
1: hezky. Ahoj, ahoj. No a tohle toto je Dara, ovšem ne Rollins, Darina Nikoléva Jotova. Pochází z Bulharska, je to letošní vítězka Eurovize a ten song se jmenuje Bangaranga.

0: Vánoční Jukebox.
1: Z KISu vám zní vaše přání, no a teď taky jedna reakce na můj vstup o tom, že někdo sbírá jaksi to, co mu uvízne přímo v pupíku. Děkuju Kátě, která na to reagovala takto.
2: Dobré ráno, Luky. Jak jsi se ptal, jestli kdo něco sbírá, tak já jakožto správná ženuška denodenně sbírám několik párů ponožek. Vždycky jsou na zajímavých místech, kde by to člověk vůbec nečekal. Takže jo, někdo sbírá bavlnky z pupíku, já sbírám ponožky.
1: Tak je důležitý, že potom ty ponožky taky samozřejmě najdeš všechny, jo? To je taky další věc, že ponožky se ztrácejí a ztrácejí. Jinak taky, Káťa, bych chtěla song Overdrive pro mého Honzíka. Honzíku, polepši se s těma ponožkama, jo? Radio Kiss.

0: Za minutu budou tři a i pak patří Eterkysu vám, ať už skrze mobilní apku nebo telefon 210-323-323. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: hodiny ukazují krátce po třetí, to znamená, že jedeme už druhou polovinu pátečních nočních jukeboxů, utíká to neskutečně, což samozřejmě oceníte i vy, kteří jste v práci a potřebujete, aby už tam ta ručička ukázala tu správnou hodnotu, kterou chcete. No a ta správná čísla, to jsou 210 323 323 a já už na něm právě teď zdravím Martinu, je to tak?
1: Ano, ano, ahoj, Martina, zdravím
0: tě. Ahoj, Martino. Jakou ty máš páteční noc, když to řeknu takhle?
1: Já teď se vstávala, takže jsem se vydala na cesty, vezu k lidem chlebíčky a saláty.
0: Hezky takhle na pátek prostě.
1: Takže mě to teďka začalo, ale já to mám na 4 hodinky, takže to už je
0: voda. A to je pěkný, to je příjemný,
1: jo,
0: veď?
1: Jo, je to super.
0: To se člověk těší, bych řekl, skoro až.
1: Jo, to
0: je dobře.
1: Těší, ano.
0: To je dobře. Tak co si objednáš z našeho hudebního baru?
1: Jak jsme se bavili, tak já bych chtěla toho Marka Volce a Holky,
0: no.
1: Jsem to ještě neslyšela.
0: Tak jo, tak dáme.
1: Tak to, no.
0: Dobře, no tak jo, tak si uděláme už takovou malou party takhle.
1: Přesně, trochu něco na probuzení.
0: Přesně tak. Song z roku 2000 původně, ale nová verze právě od Mark Vose, což
1: jo,
0: je...
1: Jo, já na tom vyrostla,
0: což
1: no.
0: Je to je šikovnej kluk, tak já myslím, že se mu to povedlo hodně. Tak poslouchej pořádně, nastraž uši.
1: Jo.
0: Jdeme na to, měj se krásně a ať ti to uteče. Ahoj.
1: Večera, díky taky, ahoj.
0: No a dále je to na vás, buď mobilní aplikace, anebo číslo, které už dobře znáte, ale pro jistotu 210 323 323. Parádní noc, tohle jsou Holky.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: To vám potvrdíme i právě v tuto chvíli, protože jdeme se podívat pro další přání do mobilní aplikace, kam se ozvala Peťule.
2: Ahojky Lukáši, prosím tě, zahraj nám tam nějakou starou pecku od Jana Vejna a bylo by to pro všechny kamionáky, kamionačky, pro všechny, co musí makat, pro tebe do studia a pro všechny, co mě znají. Díky moc, kamionajda Peťule.
1: Tak možná mi to nebudete věřit, ale když jsem dneska zrovna jel na noční juboxy, tak jsem si jako vždycky přehrával nějaký starý kousky a zrovna Honza Vejnu tam na mě opravdu vyskočil. Tak si ho dáme Víc než pocit.

0: Kysnově.
1: Posloucháte Kysno a má to jednu obrovskou výhodu, že jsme nepostoupili do semifinále mistrovství světa v hokeji, že jsme včera vypadli s Finskem, protože vy jste tak v klidu, bez nějakého jakoby toho, že by vám bylo líto, že byste neviděli hokej, můžete zajít do Mikulova. V sobotu, už zítra, to tam vypukne velká 90s party, na které kromě moderátorů a DJs Rádia Kiss nebudou chybět taky Snepáci, 36, navrch ještě Verona. Já vám tam budu dávat k dispozici merch, výjimečný merch kysácký, který je k dispozici vám, tak určitě, pokud máte možnost, nemáte to nějak extra daleko, tak doražte zítra do Mikulova, do tamního amfiteátru. Budeme se na vás moc těšit a věřte mi, že to bude obrovská bomba. No a ještě, abych nezapomněl, dneska ráno budeme v ranní Kysu soutěžit o lupeny.
0: To nejlepší od 90. let.

Bravo Maestaya. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

0: vaším uším Selinou páteční noční žuboxy na KISu, no a z linky 210-323-323 v nich teď uslyšíte Danka. Ahoj.
1: Čau, Luky.
0: Tak jak ty se máš při pátku?
1: No, pracovně, rozvážím pečivo, jako každý den.
0: Je mi to jasný, tak doufám, že ti to aspoň bude trochu víc od ruky. Nakonec jsme teda dali dohromady muziku na třetí pokus. Timmy Trumpet, to je jasná věc, ten zazní, předělávka hitu, tuším, že od King, Safe and Sound, jestli se nepletu, a pošleme to někomu?
1: Určitě bude to pro všechny kolegy z pekárny, oni budou vidět, pro tebe do rádia a pro všechny to poslouchají.
0: Jasně, no tak jo, tak je to připravený, doufám, že máš aspoň volno o víkendu.
1: No, ještě zítra jdu do práce a v neděli budu doma.
0: No tak. Nepřeháněj to zase s tou prací, jo?
1: Nejsi moc... Tak máme.
0: Já vím, ať nejsi moc vyšlechtěnej. Tak jo, Danku, měj se nádherně.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
6: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single...

0: Jukebox. A jedeme dál, to je jasná věc. Teď právě si tady šahám do mobilní aplikace pro hlasovku, kterou nahrála Andrea.
1: Krásné dobré ráno všem. Konečně jsme se dočkali, je tu pátek. A já bych chtěla prosím všem zahrát písničku od Rihanny, Jay-Zho a Timbalanda. Děkuju a přeji všem hezký pátek.
0: Pátek, jak krásně to zní. No jo, je to tak. Tak si dáme jednu umbrelu alias deštník. Doufejme, že deštníky o tomto víkendu nebudou moc potřeba. Dobrou noc.

0: Odbyla čtvrtá a na vás tak pořád je, jaký bude playlist Kissu, ať máte dobré páteční jitro.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Z Kissu vám vyhrávala Pink, Try. Noční jukeboxy, tak ty jsou v plném proudu a vy taky Try můžete stále zkoušet to, že uslyšíte nějaký váš oblíbený song, buď tak, že nahrajete vzkaz přes mobilní aplikaci, a nebo zavoláte na číslo 210 323 323 a je potřeba samozřejmě potom mít štěstí, abyste se opravdu probojovali do éteru. A to dneska má Kuba. Ahoj.
1: Zdravíčko.
0: I tobě. Jak ty jsi na tom připátku? Pracovně?
1: Ano, jo. Poslední noční.
0: No tak paráda, zaplať příroda za to. Do kolika to máš?
1: Do 6.
0: No tak to jsme na tom stejně. To už hele, to už je takzvaně za pár. Tak co si dáme a komu to zahrajeme?
1: Dáme si Solar System a všem, co jsou na noční.
0: Dobře, děkuju.
1: Tak celkově všem.
0: Takhle jednoduše.
1: Poslouchají tohle rádio.
0: Tak jo, skvělý. Kubo, moc děkujeme, ať ti to ještě rychle uteče a zase brzo v éteru. Budu se těšit.
1: Díky.
0: Ahoj. Pěkné ráno vám všem. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: To pochopitelně zůstává v platnosti i 29. května tuto noc, v pátek, kdy mají svátek Maxmiliánové. Ale právě teď se nám taky sice ozval někdo od M, ale je to Milan.
2: Ahoj, prosím tě, zahraj nám všem, kdo posloucháme, ať za lontem, v továrnách, v pekárnách, v taxi nebo prostě všude možně, kdo poslouchá, pro všechny. Hlavně vám do rádia a tobě, jsi super a prosím tě, písničku nechám na tobě. Vyber podle svýho gusta, ať si uděláš taky radost. Čau.
1: Tak já moc děkuju za pochvalu a taky za dáreček v podobě toho, že bych tady mohl něco pustit podle sebe. No, říkal jsem si, co by to tak mohlo být. Dneska má narozeniny anglická zpěvačka Mel B, alias Kerry Space, teda jedna ze špajsek, její 1,50. No, letí. Tak jsem si říkal, že bychom si od nich něco mohli dát. Takhle, není to, jako upozorňuji, žádná řacha, jo. Ale zase si říkám, že tak pro takový jako pohodový, lehký probuzení do pátku, ideální věc. Viva Forever, i podle mnohých odborníků, nejlepší single od nich.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Přátelé, máme lehce po půl páté, to znamená, že vy stále máte možnost rozhodovat o tom, co vám bude znít z KISSu. Za chvilku se na to opět vrhneme, ale ještě předtím bych se tady zastavil nad tím, že včera byl zveřejněn seznam 100 nejčastějších dětských jmen, tedy alespoň u nás. No a přineslo to poměrně některá velká překvapení, minimálně v tom, že už tedy není na prvním místě Eliška, ale Viktorie, co se týče tedy ženských jmen, nebo holčičí v tomto případě lépe řečeno. No a u kluků dohání Matyášové Jakuby, no a taky se snižuje obliba jmen Tomáš a Tereza, které vypadly z top 10 z první desítky, nahradili je Oliverové a Rozálie. V první dvacítce jsou taky třeba Jonáš a Valerie, kteří nahradili Martinu a Stelu, tedy takové opravdu jako minimálně ta Martina, to bylo hodně časté jméno. Tak by mě zajímalo, jestli vy máte pro svého třeba potomka, který ještě nepřišel na svět vyšlené, nějaké speciální jméno, anebo jestli ho třeba už nosí. Dejte vědět a hlavně objednávajte další muziku přes mobilní aplikaci a nebo telefon 210 323 323. Dobré jítro.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Svištíme si to pátečními nočními juboxy na KISu a linka 210-323-323 je opět obsazena, proto se ptám, kdo je tam.
1: Ahoj, dobré ráno, tady Míša v telefonu, ahoj.
0: Hezké ráno i tobě, Míšo, já se tě v první řadě musím zeptat, no, že bych jako chtěl být nějak jako úplně do soukromí ti hrabat. Hej, máš nějaké datolesti?
1: Prosím, mám dvě dospělé děti už.
0: No tak to je nádhera.
1: 21, 24.
0: Takže předpokládám, že jsi jim asi dávala takové nějaké ty jména, které byly tenkrát trendy.
1: První je Lukáš, no, a druhá je Petra.
0: Tak musím ti říct, že máš velmi dobrý vkus tady, ten Lukáš.
1: Ano, ano, já vím.
0: No to teda.
1: To se mi líbilo od dětství už. No.
0: To je nádhera. Tak jo, já jsem tady před chvilkou mluvil o tom, že vlastně nejpopulárnější jména jsou teďka mezi holčičkami Viktorie a Eliška a mezi klukama Jakub a Matyáš. Tak je to jako hezký, že se držejí takový docela celkem obvyklý jména. No. Je to,
1: tak, ano, drželi jsme se standardu.
0: Je to pěkný. No tak jo, Míšo, čím ti uděláme radost takhle v pátek ráno?
1: No, já bych hrozně ráda písničku Atlantis, mám na ní moc krásný vzpomínky, takže si ji vždycky ráda poslechnu, jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Já taky. A pošleme to někomu?
1: Pošleme to, jelikož by bylo pár adeptů, kterým bych to poslala, ale ty určitě slyšet se nebudou, protože ještě spinkají.
0: Budíš jim to přáno. Jsem...
1: No, tak je, závidím. Takže asi všem lidičkám, kteří jsou vzhůru, víkend před náma, tak ať mají moc krásný den.
0: Skvělý. Ty máš o víkendu volno?
1: Mám, zaplať tam mám.
0: No, tak ten. Tak jo, tak si ho moc hezky užij, paráda, posíláme Imperio. A
1: děkuju
0: zase
1: moc,
0: se brzo ozvi,
1: měj
0: se krásně taky.
1: Ano,
0: ahoj.
1: Ano, budu ráda, děkuju, nashledanou, ahoj, ahoj.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Atlantis.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Noční Jukebox.
1: Ký z vás probouzí vašimi songy a taky jsme kromě nich řešili, že nejoblíbenějším jménem pro rok 2025 je mezi dívkami Eliška. Ne, pardon, tu po dlouhých letech právě předstihla Viktorie. Takhle naopak, jo, tak si v tom pojďme udělat ještě raději pořádek. Viktorie, Vicky, ta teď vede a Eliška, která nepřetržitě vládla od roku 2012, je tak druhá. No a díky za vaše příspěvky k tomu třeba Očneka.
2: Luky, tak já jsem čtyřnásobný děda a moje vnoučata mají jméno Charlotte, Odeta, Hugo a Hubert. Takže tak, hezké ráno, čák Ošnek.
1: I tobě, no to je pěkná sestava mezi chlapci, abychom to měli kompletní, jsou nejoblíbenější Jakub, Matyáš a stále Honza. Když jsme u Jakuba, tak ten má dceru Lotu a Elenu a rád by slyšel Skútry, tak k tomu se ještě dostaneme. A taky Blept Davy, ten zase uvedl, že máme Elizabeth a minulý týden se nám narodila Anabeth, tak to je taky pěkný. No a pojďme už za muzikou slíbenou s Verčou, která má dneska mimochodem narozeniny, tak všechno nejlepší.
3: Dobré ráno, Luky, dobré ráno všem kysákům. Můžu tě poprosit, jestli by si mi zahrál nějakou pecku od Skútru. Mám dneska narozeniny a ten den začal úplně nejlíp, tak ať mi to trošku zlepší náladu. Díky, Verče, ahoj. Radio.

0: je přesně 5 hodin a ještě jednou tím pádem budete vybírat muziku vy. Nejdřív ale máme za cíl Calabri, Destination Calabri, Alex Gaudino, dobré ráno.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Krásné páteční ráno z Kisu vám přeje Lukáš Bláha. Věřím, že ho máte veselé, jako byl tenhle song od Marka Korna a Semi Turaga Bang Bam. A jestli chcete slyšet nějaký váš song a třeba si to ráno i vylepšit, tak dejte vědět přes mobilní aplikaci, kam nahráváte hlasovky, a nebo skrze telefonní linku 210-323-323, ale ta už je teď obsazená, a to Filipem. Ahoj.
1: A, Lukáš.
0: Tak jaké máš páteční ráno, Fílo?
1: Já pracovní samozřejmě.
0: Tak doufám, že ti to rychle uteče, do kolika to vidíš dneska.
1: Já mám strhanou, takže do 9 a potom jdu od 1:30 do 6:45.
0: Tak dejme tomu, no. Doufám, že to budeš mít rychle za sebou. A víkend?
1: Víkend samozřejmě s manželkou a dcerkou, nějaký ten den dětí a tak.
0: No to je dobře, přesně tak. Ano, den dětí, připomínáme na Kisu. Velký speciál v pondělí od 6 do 9, speciální playlist, tak na to si určitě počkejte a vychytejte si to. No a na co si teď počkáme my? Filipe, povídej, co to bude?
1: Na Lawyera, Aymona.
0: Dobře.
1: A na ten pondělí, na to pondělní ráno, na to se já strašně moc těším.
0: A tak to je dobře. To jsme rádi.
1: Tady lidi na mě budou čumět v tom autobuse za tím volantem, co ten vlastně dělá. Já se úplně těším, já si budu zpívat, tancovat, skákat tady. Úplně je to nejlepší den.
0: Tak skvělý, tak jo. No tak posíláme Lawyera, takový velmi náročný text, proč ne, při pátku, že jo? Jdeme na to, no a těším se, že se uslyšíme případně v pondělí.
1: Dobře.
0: Měj se krásně. Ahoj.
1: Čau.
2: Radio Kiss.
3: I wanna.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A to ani v pátek 29. května, kdy mají svůj svátek Maximiliánové, to není úplně samozřejmě nejoblíbenější jméno, ale nevadí. Bohouš, ten ještě reagoval právě na povídání o tom, že se objevila statistika nejoblíbenějších jmen v roce 2025 nebo za minulý rok. A tak si to pustíme.
2: Čau, tady Bohouš, dobrý ráno. Prosil bych tě, jestli bys mi tam nezahrál nějakou pořádnou pecku, výběr nechám na tobě. A jinak, jak jsi se bavil o těch jménech, tak my jsme naší dceři dali jméno Klaudie. Ne s C, ale s K. Klaudie. Jinak všem přeju dobrý ráno a kdo je v práci, tak a tím to utíká. Čau.
1: No tak Klaudinku samozřejmě pozdravujeme a za konkrétním songem už půjdeme s Péťou.
3: Ahoj Luky, já bych chtěla dneska nechat zahrát svoji výborný kamarádce Leně, kterou dneska čeká rozlučka se Svobodou. V tuhle chvíli určitě už frčí do práce, tak ať si dnešek opravdu užije, že bude dlouhej. Prosím, zahraj Dance Again. Díky, Petra.
0: Radio Kiss.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Best of Millennium.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Pěkné ráno, 5 minut po 5:30 jsme se vřítili do závěrečné půlhodinky nočních jukeboxů, těch pátečních na KISu. 210-323-323, to je obvyklé a známé číslo a na něm já vůbec poprvé v historii tohoto rádia zdravím Hanku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Hanko, tak jaký je to pocit?
1: Ahoj, no úplně super, jsem strašně moc ráda, že jsem se konečně poprvé dovolala.
0: To je dobře.
1: A chtěla bych teda nechat hrát písničku od Verony.
0: Ano.
1: Na mě nečekej.
0: Máš jí mít.
1: Děkuju.
0: A komu to zahrajeme?
1: Komu to zahrajeme určitě pro mého miláčka Radečka, s kterým jsme dneska museli stávat hodně brzo. Stávali jsme v 3:30, aby jsme mohli být brzy v práci, protože dneska máme s kolegami práce grilovačku velkou, takže jsme se na to museli všechno připravit. No a samozřejmě pro všechny kysáky. No a ať mají dneska všichni pěkný den,
0: tak, souhlasím.
1: Jako já.
0: Ano, paráda, no tak jo, tak ať se hlavně maso nepřipálí, ať vám všechno chutná.
1: Jasně,
0: počasí,
1: super.
0: Počasí vyjde. Hanko, mějte se nádherně, užijte
1: tak
0: si
1: jo,
0: to.
1: Tak jo, a můžu jenom vás poprosit ještě, bylo by možný poslat samolepku?
0: No samozřejmě, tak Hanko, vydrž ještě na telefonu, domluvíme se, jak ti expedujeme. Měj se krásně, ahoj.
1: Dobrý, děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. A v pátečních jukeboxech se určitě ještě jednou pustíme do mobilní aplikace, protože tam si něco přeje David.
2: Čau Luky, tady David. Prosím tě, zahraj mi tam písničku Sara Perke Ti Amo. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau.
1: No tak čau, teda tak ti moc děkuju, takhle soukromně. Díky a hezké ráno.
0: Radio Kiss.

0: 20.49 na KISu velké finále nočních jukeboxů, nejenom pro dnešek, ale vlastně i pro celý měsíc květen, a to bude patřit Jirkovi. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Nazdar Jirko, ty jsi mi už mou éter neskrývanou radostí říkal, že opravdu tě potěšil, jestli se dovolal, protože ty potřebuješ někomu popřát, veď?
1: Ano, chtěl bych popřát svojí paní všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a trpělivosti s tím jejím pitomečkem.
0: Dobře, to jsi jako ty, jo?
1: Jo.
0: Tak to je hezký, jsi to takhle propálil do éteru. No, tak jo, ne, já myslím, že jsi nahnal teď plusové body, to je jasná věc.
1: To no, určitě.
0: Tak jo. Jirko, tak si užijte dnešek, máš jako nějaký plán, jak to oslavíte?
1: No, ráda, mám dneska duplovku pracovní, takže až po práci přijedu, ať chvilku posedíme akorát a jinak jenom posedíme, něco sníme, vypijeme něco.
0: Skvělý. Tak jo,
1: takže jenom takhle.
0: Držím palce, ať se to všechno povede. Jirko, měj se krásně, pozdravuj, taky. Úžasný víkend.
1: Děkuju, ahoj. Děkuju. Měj se, ahoj.
2: Radio Kiss.

0: Jak to zpívá Luky? Super háro. Days na rádiu Kiss.
1: Super háro takhle po ránu.
0: Jo, děkuju,
2: super
0: děkuju.
2: Háro, super jo,
3: háro. Ty jsi ostříhanej, no jo.
1: Ten na Mikulov, to je na Mikulov.
0: Jo, kanadskýho barbera, to víš, ten si mě vychutnal zase.
1: Jo,
0: no,
1: jo.
2: Ostříhal tě pěkně.
0: To jo, zase. Hele, tak Luky, zítra se vidíme v Mikulově.
1: No jasně, to bude bomba.
0: Bude najdíš z party a budeš tam i s naším merchem, co jsem slyšel.
1: Ano, snad něco bude v merči.
3: Já už jsem ti to nabalil, je tam toho.
2: Máš něco v merču?
1: Mám někoho. My to uvidíme, no.
0: Mám tě v merču.
1: Koho tam budu mít v merču? Mimochodem včera Vojta, když dělal večer takovou upoutávku na mě, tak prej mi musel říct jako ty naše sluníčko. Bez toho jim nic nedám.
2: Ne.
0: To bude heslo, jo?
1: No, že to prej jako...
3: To je 10% sleva.
1: On to tady vyhlásil, to mám hrozně rád. Ty naše sluníčko.
0: Nighties Party, Snap, Verona, 666. My už někteří vyrážíme dneska, někteří už tam jsou v kempech, už jsou připravení na sobotu, tak se moc těšíme. Luky, tak zítra, ahoj!
2: Ahoj!

0: KISS počasí.
1: Pátek bude slunečný, čeká nás jasno nebo skoro jasno. K večeru bude na severozápadě přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Český statistický úřad zveřejnil informace o popularitě jmen českých miminek. Nejpopulárnější mezi holčičkami už není Eliška, ale Viktorie. U kluků dohání Matyášové Jakuby. Na třetím místě se opět umístili Jan a Sofie. Snižuje se obliba jmen Tomáš a Tereza, které vypadly z top desítky. Nahradili je Oliverové a Rozálie. Američtí vědci se poprvé v historii lidstva zaměřili na to, kolikrát za život člověk prožije vášnivou lásku. A výsledky výzkumu jsou překvapivé. Hluboké city prý průměrně zažijeme pouze dvakrát za život. Pro 29% to bylo pouze jednou a jsou i tací, kteří ještě nikdy nepotkali. A 11% z nás se prý zamilovává pravidelně. A teď zpátky domů.
2: Iniciativa Nula spustila interaktivní mapu dopravně nebezpečných míst v Praze, do které mohou lidé zaznamenávat nehody i místa, kde se necítí bezpečně. Do webové aplikace mohou zanést přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se vyhýbají nebo kam raději nepouštějí děti. Pro KISS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Nedařilo se ani Spojeným státům. Ve čtvrtfinále podlehli Kanadě 0-4. Do semifinále mistrovství světa postoupili vedle Finska hokejisté domácího Švýcarska a Norska. Švýcaři se v sobotu o postup do finále utkají s Norskem a Kanada ve 20 hodin narazí na Finsko. To byly aktuální zprávy a teď už páteční ranní KISS.
3: No jo, no je tu prostě pátek.
4: Páťulínek, kdo se těšil, zahrajem si Čičiho.
3: La Passion.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Ranní trojka je tady pohromadě ve studiu Rádia Kiss. Pro vás, kysáci, víkend před námi. Snad pro vás bude volný, budete si ho užívat. Možná někteří z vás s námi v Mikulově, někteří někde u nějakých projekcí. Hold už nebudeme fandit naší České republice. Já si teda vybírám Kanadsko. Kanadu a Švýcarsko.
1: Ano, kdyby Kanada a Švýcarsko postoupilo, tak si myslím, že to bude nejatraktivnější finále.
0: Taky si myslím.
2: Já teda vítězství přeju Švýcarsku, protože kdyby vyhráli doma, tak je to krásné.
0: Jakmile víkend bude za námi, tak se v pondělí připravte na to, že budeme slavit Den dětí. Speciální playlist tady od 6 do 9 hodiny, takže se vrátíte do svého dětství, kysáci, bude to jedna velká nostalgie. Doufám, že hlavně děti to taky bude bavit, mi přijde spíš, že to děláme pro rodiče, než pro děcka.
2: Já si myslím, že v dnešní době ty klasické dětské písničky, jak je známe, už moc nefrče.
1: Uvidíme, těšíme se v pondělí.
0: Nedávno jsem viděl jednu pohádku a normálně jsem si říkal, jak si to vlastně mám vysvětlit.
1: Jakou pohádku?
0: Hele, ty jako kluk Patriku, jak bys to potom teda vzal nebo nevzal? Takový krátký úryvek z pohádky, jo.
3: Hlava říká, ať poslouchám ocas, a ten zas, ať poslouchám hlavu. A já z toho mám bolení břicha.
2: Já si myslím, že to by ti měl právě vysvětlit Patrik.
1: Poslouchám ocas. To občas dělají chlapi v sobotu večer, no. Mám poslouchat ocas nebo hlavu.
2: A pak máte z toho bolení břicha.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Kdo poslouchá... Do... To je přesně to. Já vám řeknu jednu věc, jo.
1: Těsně
0: předtím. Ano, já to řeknu, Romane. Já to řeknu, Romane, protože je to kvůli tobě. Co jsi mi řekl těsně před vstupem, než se zapli mikrofony?
2: Míšo, hlavně, abys to nepodělala.
0: On to řekl trošku jinak, jo? Ale přesně pak se tohle to děje.
2: Dobrý.
0: Už se stalo.
2: V pohodě, vydýchej to.
0: Ano.
2: Dáme si to po příští písničce, jo? Radio Kiss.

0: Kdo posloucháte pravidelně Radio Kiss, tak víte, že v ranním Kissu může zaznít nějaká dezinformace, které říkáme ranní kachna. A kterou, když najdete, tak vyhrajete rádiový balíček. A jenom pro ukázku vám teď pustíme, co bylo včera ranní kachnou.
1: Všimli jste si, že vám doma teče voda nějak pomaleji? S letní sezónou totiž probíhá snížení tlaku vody, aby se ryby přestaly cítit pod tlakem. Uvidíme, jestli to více ocení rybáři nebo samotní kapři.
0: Tomu jsme se zasmáli, že?
2: To bylo dobrý, uhodli jste to, rozdali jsme rádiový balíček ve 3:45.
0: Tak a teď se podržte. Včera mi psal náš posluchač Michal.
2: Rybář, ne nějaký.
0: Ne.
2: Kapr.
0: Ale říkal, že nějaká opatření další se už taky chystají, no. Protože baristi budou dělat kávu do větších hrnků, aby se káva necítila v presu.
3: To nejlepší od 90. let.
4: Kiss.
3: Radio Kiss.

0: Jo.
1: Co je? Nebreč, co je?
2: Co je?
0: Eliška už není první.
2: Ani poslední.
0: A to je taky pravda. Viktorie v tabulkách oblíbenosti dětských jmen poprvé překonala Elišku.
2: Viktorie, jo?
0: Ano, nejoblíbenější ženské jméno v současnosti.
2: No, jak?
0: Já vím.
1: No já jsem z toho nas...
0: A proč? Je to hezký taky?
1: Je to hezký, je to krásný jméno, protože jsme si ho řekli s Míšou, kdybychom měli dceru, že bychom jako někdy chtěli dát třeba jméno Viktorie. To samý z Rozárií, pak byly všude Rozárie, teď budou všude Viktorie. Já už na to nemám, já už žádný jména dopředu vybírat nebudu.
0: Jak žárlí, ne?
1: Hrozný. Hele. A říkám, ještě včera jsem to viděl někde ve zprávách. Říkám, proč o tom mluvíte? A teď to vemeš ty.
0: Ano, mám to rád tady do éteru. Viktorie, všichni, halo.
2: Ale na to, že je to tak oblíbený jméno, tak já teda znám strašně málo Viktorií. Hmm.
0: Ale tak pozor, je to současný trend. Jsou to teď, jo, děti nově narozené. Mm-hmm. Tak, no, jak jinak, Romane, než nově narozené?
1: Staře narozené.
0: A vem si, že Eliška vedla statistiky od roku 2012. Dlouho byly Elišky na prvním místě. Jakub už po 15. zvítězil mezi chlapeckými jmény, těsně před Matyášem. A kdo nejvíce skáče v žebříčích nahoru, tak v rámci dívčích jmén je to Lara.
2: Krofty.
0: Dobře. A mezi kluky je to Mateo.
2: Mateo,
1: yeah. To jsem tak jako Itálie.
0: No, tak jak když si jdeš koupit něco přesně s kávou, no.
2: Můj synovec se jmenuje Mateo.
0: Opravdu?
2: Jo, jmenuje.
0: Tak vidíš.
1: A jak je na tom Roman nebo Patrik?
0: Roman je na tom pěkně špatně, teď jsem chtěl říct horší slovo. A jsem se tomu zasmál, my jsme snad nějaký 80. Wow. A vy, Patrikové, asi 30. 40. v pořadí.
1: Dobrý.
0: Dobrý.
2: Jak seš na tom, Romane, oproti třeba jménu Milan?
0: Proč Milan?
2: Jestli si víš nebo níš to.
0: To počkej, já ti to zjistím, jo?
2: Dobře.
0: Milan, prosím vás, je 80.
2: Ano.
0: 78, 79 a Roman tedy přesně, abych nelhal, ano. 76, 77. My jsme těsně vedle sebe.
2: Oh!
0: Já vím, někdo to říkal nedávno, myslím Štěpán Kozub. Ano. Nejhorší jméno je Roman a Milan. Já ti dám. Tak Elišky, nezlobte se, co když se to za rok zase změní, ale jednu pro Elišku v taneční verzi si dáme.

0: krásný páteční ráno. Chceme vás pozvat na pořad Lepší než originál, kde dneska poprvé v životě bude zpívat náš nováček moderátorského týmu. Bude to velké překvápko, jsme na to moc zvědaví. V 7:30.
1: Alex Kolva, kterého možná znáte z nočních jukeboxů.
2: Já teda nevím, co Alex chystá, ale jediný co, tak mě včera odchytnul na chodbě a říká, máš 5 minut? Já říkám, jo, co potřebuješ, Alexi? Prosím tě, pojď se mnou na záchod. Já říkám, co na záchodě? Já jako jenom potřebuji něco do videoklipu.
0: No. Jo, šlo o videoklip?
2: Doufám.
0: No počkej, to jsi měl vědět ty jsi tam byl.
2: Já měl zavřený oči.
1: Aha. Ježiši, to je horší ještě.
0: Tak to je hezká pozvánka. Na příští hodinu.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Radio Kiss počasí.
1: Pátek bude slunečný, čeká nás jasno nebo skoro jasno. K večeru bude na severozápadě přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Příjem žádostí začne 25. června a program by měl být zajištěn do roku 2029. Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země. Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Ve městě Mora vyšplhala rtuť teploměru na 40,3 stupně Celsia. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii nebo Španělsko.
0: Sport.
1: Vít Kopřiva ani Kateřina Siňáková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti 20-letému Španělovi Landa Lucheovi vedení 2-0 na sety a prohrál 6-1, 6-2, 4-6, 5-7 a 0-6. Siňáková ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Viktorím Bokovou a nasazené devítce podlehla 7-5, 4-6 a 2-6. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. Kiss, Radio Kiss.

děkujeme za to, že jsi nám to připomněl. Měli jsme to v Merku. Je to krásná věc od Aby, která pochází z roku 1981. To pro některé už je opravdu jako velká historie. A jak se mu to povedlo?

0: Aquagen na Rádiu Kiss.
1: No jestli tohleto Aquagen dá v Mikulově a budete tam na to tancovat.
0: Počkej, tak... ten tam nejde do Mikulova, Aquagen, bacha, jo, v Mikulově.
1: Ježíš Maria, vím, ale jestli tuhletu písničku tam dáte a kysáci tam budou tancovat, tak si myslím, že pak teda budou fronty u těch barů, aby se osvěžili.
2: Co vy, kolegové, dodržujete pitný režim, už jste dneska měli alespoň skleničku vody, jeden čaj, výborně, ty Míšo?
1: Já jsem neměla nic zatím.
2: Tak to běž dohnat a můžeš si mezi tím poslechnout, o co soutěžíme.
0: Soutěžíme po 9. hodině.
3: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, tento týden o ně soutěžíme v ranním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
4: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: To byl Kygo na rádiu Kiss. Včera jsem se pobavil. Možná to máte stejně jako já, že jste si uvědomili, že nemáte v autě, v takové té přihrádce, ty podklady, doklady, ten papír, tu knížečku, kterou potřebujete ve chvíli, kdy se bohužel stane dopravní nehoda, abyste ji mohli zaevidovat.
1: Jo, takový ten žlutý a modrý papír, že jo?
0: Jo, jo.
1: Počkej, já ho tam asi taky nemám.
0: To je ono, jak jsem si říkal, tyhle, co kdyby náhodou se něco stalo, neměl bych to náhodou mít, protože určitě. Před lety jsem to řešil, vyplnil, nový už si tam nedal. Googluju a najednou čtu. Bouračka bez papíru a propisky? Nově už to jde i přes mobil. Česká kancelář pojistitelů spustila webovou aplikaci bouračka.cz, díky které můžete menší nehodu vyřešit přímo v telefonu. Funguje to, pozor, to je důležité, u nehod bez zranění, bez škody na cizím majetku a pokud škoda nepřesáhne 200 000 korun. Takže pokud to omylem napálíte do nějakého auta a ještě zároveň třeba do veřejného osvětlení, tak veřejné osvětlení už je cizí majetek. Ano. To už potom asi v tu chvíli nejde, pokud to chápu správně. Nemusíte nic stahovat, stačí otevřít bouračka.cz v mobilním prohlížeči. Na druhou stranu, zase, bacha, musíte mít signál, že jo?
1: No,
0: jo, jsou taky místa, kam přijedete a jste úplně bez signálu. Formulář vás provede krok po kroku. Část údajů se načte automaticky a oba řidiči pak všechno potvrdí jenom SMS-kou. Opravdu je to pohodlný.
1: To je super.
0: Hotový záznam přijde e-mailem a ten můžete rovnou poslat své pojišťovně. Na to taky nezapomínejte. A evidentně, a to je teď to nejdůležitější, to lidi používají, protože od spuštění už bouračka.cz navštívilo přes 250 000 lidí a vyplněno doposud bylo přes 24 000 formulářů. Takže mezi námi je spoustu lidí, kteří už tohle z toho opravdu používají.
1: Tomu dávám palec nahoru, to se mi fakt líbí jako super.
0: Je to dobrý. Podle odhadů se přes aplikaci řeší už asi pětina všech drobných nehod, ke kterým nemusí přijet policie. A mimochodem, průměrný čas vyplnění je 22 minut a průměrný věk řidičů, kteří aplikaci používají, 42 let.
1: Já mi řekneš 22 let.
0: Ne, jo. Jsou to dospěláci. No. Dobrý, viď?
2: To je moc pěkný, užitečný, už tady zrovna na to koukám.
0: Takže bouračka.cz.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Krásné slunečné ráno. A heleď, Veru, co jsi to měla za dotaz?
1: Teď mě tak napadlo, že jsem dlouho neslyšela dud. Není někde odjetá na dovolené?
0: Odjetá. To je slovo. Ona je odjetá.
2: Hele, já není na dovolený. Já furt pracuje.
0: Nazdar, dud.
2: Ha, heky den.
0: Co ty tady dneska?
2: Hele, já tady chci počkat dneska ještě chvíli.
0: Kvůli čemu?
2: Kvůli 7-7.
0: Ty nemůžeš soutěžit.
2: A já nechci soutěžit. Jak se hází, on neumí rozdávat peníze.
3: A umí, včera padla pětka.
2: A to není sekky.
3: No není.
2: To není sekka.
3: Není.
2: No, ty musí rozdávat 7000 korun. Takhle málo.
3: Dobře, Duc, já ti předám rád žezlo, protože je to poslední den v květnu a v květnu ještě nepadla šestka, tak já ti to předám, ale musíš házet žlutou kostkou.
2: Ale není problém, já ráda tu levaru.
0: Duc, je to na tobě. Opravdu za celý květen nepadla šestka ani jednou.
2: Hele, já garantuju tobě, já hodí kvalitní číslo.
0: Kvalitní číslo.
3: Ježišmarja.
0: Takže, kysáci, po 7 ráno uslyšíte výzvu po zprávách, abyste zavolali. Tentokrát pro vás bude házet Duc. No a snad se to povede a šestka tam bude.
2: Ale povede se to a ty bude mít hekej den.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Začínáme na dálnici D4.
2: Dojedete po D4, směr Praha, tak mezi 56. a 56.5. kilometrem je tam kamion, padlo mu tam celý kolo, je to už označeno, ale čeká se ještě na nějaký odtah, po případě servis.
3: Na Benešovsku na silnici 3 u Smilkova se srazily dva náklaďáky a osobák. Bouralo se v Praze na Radlické a vážnou nehodu řeší v Chotěšově na Plzeňské.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
3: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk.
2: Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Pátek bude slunečný, čeká nás jasno nebo skoro jasno. K večeru bude na severozápadě přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 28 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřišť způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad. Hrozí kvůli nim riziko poranění nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují. Evropská komise uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v Evropské unii se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost považuje pokutu za nepřiměřenou. A teď zpátky domů.
6: Prvních 12 koncertů už zveřejnili pořadatelé letošního Mělnického vinobraní, které se koná 3. zářijový víkend. Třídenní slavnosti nabídnou 70 vystoupení na 5 scénách. Hvězdné kapely a zpěváci se představí nejen v placených dnech, ale také v neděli, která je zdarma.
5: Sport. Golfistce Sáře Kouskové nevyšel vstup do turnaje ve francouzském Evianu, kde loni získala svůj první titul na Ladies European Tour. Současná česká jednička zahrála 5 ran nad normu hřiště a figuruje na stém prvním místě stejně jako Patricie Macková. V minulém týdnu přitom Kousková obsadila 6. pozici v Rabatu a připsala si nejlepší výsledek v sezóně. Za námi jsou zprávy a teď už je tady soutěž 7 v 7.
7: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
8: 210 323 323.

0: Bylo 7 hodin ráno
1: a na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Dnes a nebo nikdy, 7 hodin 7 minut, podívejte se, jak krásně to vyšlo, jdeme rozdat peníze, je konec května, ano, v červnu zase budeme soutěžit a vůbec až do konce roku, jenomže nám za celý květen ani jednou nepadla šestka.
3: Protože ty není šikovnej, ty neumí prostě. Ale já řeknu, to bude jednoduchý, ty musí bému hodit a šekka padne hned.
2: Uvidíme. Duc je tu dneska na přání vás, že by měla hodit kostkou, protože možná přinese štěstí. Patriku, snad se nezlobíš teda.
4: Ne, v pohodě, jo. Jestli to zvládne Duc, tak se zlobit vůbec nebudu.
2: Naopak je mi jasný, že pokud se jí to nepovede, jak se jí vysměješ.
4: Jo, trošku to čekej.
2: Duc, rád bych ti představil našeho posluchače. Je to velice klidný muž, jmenuje se Lukáš, tak abys na něj moc nevybafla.
3: Ale dobrý, jako... jmenuje Lukáš, kdyby se jmenoval třeba Břetislav, tak není dobrý.
2: Břetislav to není. Je to Luky a máš ho na telefonu.
3: Lukáši, hezký den.
5: Ahoj, hezký den.
3: Hele, Lukáši, ty potřebuje peníze?
5: No moc peněz potřebuju.
3: Hele, ale a kolik ty chce?
5: No, tím víc, tím víc.
3: Hele, ale na co ty potřebuje?
5: No, já koupil auto, tak na auto.
3: Ale auto za 7000 není problém.
2: Mě baví, že si normálně Lukáš je strhla k tomu, on se snaží podobně mluvit jako Větlamec taky.
3: On chce, aby já rozuměla jemu a ty nemusí, dobrý, já rozumím tobě 100%.
2: Takže, Luky, prosím tě, pravidla určitě znáš, teď se hodí kostkou, číslo, které padne, násobíme 1000, kdyby to byla šestka, přidáme bonus 1000 korun, aby jsme věděli, že se opravdu ano. 7 ráno dá vyhrát 7000 korun.
3: Hele, Lukáši, já garantuju tobě, jak hodí kvalitní číslo.
5: Takže jedna.
3: Hele, uvidíme. Tak uvidíme.
2: Poslední šance v květnu.
3: Hele, Lukáši, Patrik Roman, já řeknu tobě, vy nešikovný, vy neumí.
2: Hele, jenom jednu věc, jo, aby to, my to nahráváme, jede to na video,
3: no.
2: Jede to i tady přes terku, ano. Tam má detail ano. Na tu naší věž, protože kdyby to padlo, tak by to jako mohlo vypadat, no jo, nakonec května to dali, jo. Jenomže to si nemůžeme dovolit, kdyby jsme nějakým způsobem podváděli.
4: Ty sestřihy bývají vždycky v neděli nebo v pondělí ráno za
2: a
4: celý týden.
2: Terka se nějak moc divně směje, Duc, co se děje?
3: Hele, já řeknu tobě.
2: No.
3: Že já, šikovný holka,
2: no.
3: Já umí, protože tam je šetka tvůj
2: no.
3: Jo. Ale já mám takový radost, já mám začně mluvit česky normálně.
5: Dobrý.
2: Teda, Luky, nakonec, konečně, asi po 24 hodinách, nebo kolik to bylo. Jo, Duc, děkujem. No teď zmluvil jako Míša, ale.
3: Ne, já umím, jo, řeknu i takhle.
2: Kdo se to tam raduje, Luky, kolem tebe? Něco jsme tam slyšeli.
5: Kolegové, no, teď to mi to dobře. Bude stát něco, samozřejmě.
2: Aj, ke pozveš na chlebíčky nebo nějakou oslavu. Jo, hele, to je skvělý, slyšíme je. Takže 7000 korun připisujeme na tvůj účet a krásný víkend přejeme, Luky. Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Hele, Patrik, ty koukaj, jo? Takhle dělaj, ne tak, co ty hazí. Takhle musí, jo?
4: Já mlčím.
2: A v pondělí jedeme dál.
0: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Ty jsi skvělá, ty jsi fakt nevěsta k pohledání. Ona to dala tu šestku.
1: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Revival, Christina Aguilera, oslavujeme, že se povedla soutěž 7-7, konečně po tolika hodech jsme se dočkali šestky. Vtipný je, že to zrovna přijde v době, kdy tady hodí duc, což je stejně Míša, že jo, která tady chudák házela samý nižší čísla. A podívej se, najednou tvoje alter ego to převezme.
1: Ano.
0: A je tam šestka, jo.
1: Já budu asi už házet jenom jako duc.
0: Tak doufáme, že se to povede Alexovi, protože Alex je náš nový parťák, nový moderátor. A bude mít v pořadu lepší než originál svůj ohromný výkon, protože si vezme nějaký song a ten zaspívá lépe než originál. Co to podle tebe, Patriku, bude?
2: Já si myslím, Alexi, na taneční hudbu jezdí po velkých festivalech, že to bude něco rychlejšího, nebude to žádný pomalej cajdák a zároveň si myslím, že to bude anglicky.
1: Taky si myslím, že to bude anglicky a že to bude něco tanečního, protože on tančí. Takže...
0: Je multifunkční, multidokonalý.
1: Multidokonalý, to napíšeme do slovníku.
3: Multikulty.
0: Vypadlo, tyjo, to nevadí.
2: Prostě je to šikovný kluk.
0: Je to talent, no.
1: Multitalent.
0: Začínal, ano, multitalent, to zní hezky, jako... Jak, no, já nevím, co
2: nech to bejt, Romane. Alex ti to řekne, až přijde.
0: Animátor, na to slovo jsem nebyl schopný přijít. A vemte si, to vás si myslím hodně vyškolí, bavit lidi, tancovat, srandičky, zaujmout a tak dále. Navíc moderátor, že jo, scénáře píše a pro televizi dělá stand-up komik, to je.
1: Ano.
0: Takže si myslím, že tohle všechno on zúročí právě v tom výkonu, který uslyšíme po půl osmé.
2: Já jediný, co vím, vzal mě na záchod při natáčení videoklipu, to je všechno, co vím.
0: To ještě dorozebereme, tohle mě zajímá, až tady Alex bude. Tak po půl osmé, laďte Kiss. Radio Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: 7.23, jak se aktuálně jede?
2: V Ostravě v ulici 17. listopadu osobák srazil motorku, dál se bouralo na Plzeňsku v Chotěšově na Plzeňské ulici a vážnou nehodu řeší v Jihlavě v ulici Romana Havelky.
1: Těšte se, lepší než originál, po půl osmé začínáme.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek bude slunečný, čeká nás jasno nebo skoro jasno. K večeru bude na severozápadě přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Přes 5 milionů českých domácností v listopadu dostalo do svých poštovních schránek příručku nazvanou 72 hodin. Ta obsahovala návod, jak se připravit na první 3 dny krize. Institut pro krizovou komunikaci po půl roce od jejího rozeslání zveřejnil analýzu výsledků doprovodné kampaně. Celkem 83% lidí příručce skutečně věnovalo pozornost a 2/3 si ji schovali doma. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě. Bezos ujistil, že veškerý personál je v bezpečí a že je příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. Společnost plánovala letos až 12 startů rakety New Glenn, kterou vyvíjela 10 let ve snaze konkurovat společnosti SpaceX Elona Muska.
0: Sport.
1: Fotbalová Slávia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. 19-letý golman podepsal 5-letou smlouvu. Úřadující čeští šampioni představili novou posilu na klubovém webu. Podle médií se přestupová částka může vyšplhat až na 5 milionů eur. To byly zprávy a lepší než originál se dnes pokusí být Alex, tak mu držte palce.
2: Jak už se tady Alex smíje.
3: Už je připravený za chvilku rubrika Lepší než originál.
4: Držte palce, spustíme to tady na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Jak u doktora v čekárně, Alex Prý.
2: Já jsem asi jaký nervózní.
3: Lepší než originál.
4: Ahoj, Alexi.
5: Čau, Míšo, ahoj.
1: Ahoj.
5: Ahoj, Romane, čau, Patriku.
1: Tak
5: čau.
1: Tě vítáme, Alex Kolova, náš moderátor, který dneska vstoupil do pořadu Lepší než originál. Je otázkou, jestli by spíš radši nevystoupil teď, protože si uvědomil, co udělal.
5: Já jsem strašně nervózní, protože jako já se fakt snažil, ale vím, že prostě je to těžký. Jo. Ten originál je prostě perfektní. A já se můžu maximálně přiblížit a dát do toho něco svýho, a když se to podaří, no tak to už nechám na kysácí.
1: No, to podařilo, to bude, nebude. Na nich budou hlasovat přes víkend, lepší nebo horší budou klikat a v pondělí přijde ten ortel.
5: Ale dopředu se omlouvám, hlavně posluchačům.
4: Normálně z tvýho hlasu úplně cítím, jak jsi strašně nervózní. Nadechni se, vydechni, tak jo. Tak jo,
6: Alexia, řekni mi, jak se ti nahrávalo? Nahrávali jste to s Žánem Lukem dlouho?
5: Hele, 2 hodinky, jo, krásný, ale na pohodičku, jo.
6: Hlas v pohodě, použil si pastilky Gallery Voice?
5: Já jsem je použil potom, protože tam byly opravdu jako výšky solidní.
1: Hele, výšky, jo, protože my zatím nevíme, o co jde. Jako jednu věc víme, a ta je trošku divná, teda ti řeknu, Alexi, jo. Totiž, Patrik se nechal slyšet.
6: Neslyšet, to je pravda.
1: Dobře, že z ho zatáhl na záchod, ano. A on u toho musel mít zavřený oči.
5: To je pravda, protože já jsem nechtěl, aby Patrik poznal, co zpívám, takže to musel vydržet.
4: To musel vydržet, to
6: jako... Zavři oči a vydrž, Patriku.
1: Aleši, ty jsi to slyšel taky, viď?
7: Patriku, ty jsi měl zavřený oči, protože se ti to líbilo, nebo co jsi dělal na tom záchodě? Hoši, pozor na to.
4: Můžu si tipnout? No. Zpíváš něco od Erotic?
5: Ne. Jo, ale jinak jako Patriku a všichni posluchači...
6: Skvělej výkon, víš?
5: Ano, skvělej výkon, ale hlavně on bude venku videoklip a tam to uvidíte, co dělá Patrik na tom záchodě.
1: To jsme taky viděli, když jsme sledovali z kanceláře okolí kolem rádia. Alex všude lítal, lidi se divili, co se děje, natáčel se klip. No, kamaráde, takže Alexi, pro tebe jsi zpěvák nebo nejsi, ještě aby kysáci věděli?
5: Hele, já jsem zpíval, když mi bylo asi 10. Jako, chodil jsem do sboru, potom jsem odmutoval, zmutoval a přestal jsem.
4: A je z něj dinosaurus.
5: Teď už jenom takhle.
1: Ale je vidět, že jako, já si myslím, že ti to sedne. Jsme tě tady popisovali, že jsi moderátor, jasně, vlastně stand-up komik taky můžeme říct.
5: Já jsem slyšel od tebe jenom, že jsem animátor, že jsem dokonalý, něco takového.
4: Multižánrový.
1: Já jsem nenašel to správný slovo.
5: Jel jsem v autě a zčervenal jsem, říkal si, co to ten Roman, no tak jo, no.
1: Někdo tady napsal, Romane, ty ses do Alexe zamiloval, nebo co to bylo? Prostě ti fandíme.
5: Příště budeme na záchod s tebou.
6: Moc rád ti to přenechám.
1: Takže, co to je za song, nebo jak to máme uvést, tohle jsou poslední slova a jdem na to.
5: Tak, poslední slova, já bych to neuváděl, protože já jsem si 100% jistý, že všichni naši posluchači i vy poznáte ten song z prvních tónů, takže pojďme to prostě odpálit.
1: Lepší než originál. Alex Kolová, jdem na to!
3: Lepší než originál. What is

0: Je normálně Hathaway, který zpívá.
1: To je neuvěřitelný. Wow.
0: Slyšel jsem, že...
2: Měl nějaký problém.
0: Ten originální už to má takový, že už to má složitější.
2: Ajajajajaj.
1: Tak to zvytřel zrak teda. No.
3: Legendární song devadesátek, který tady strašil všechny moderátory. My jsme si z toho dělali srandu, že tohle to nikdo zpívat nebude, a ty jsi to zaspíval.
0: Fakt jo, hustě, tak to jsem trefil.
2: Skvělý.
1: Tady Zdeněk, první textová. Tak to je Brutus. No. Super.
0: Je, to mám radost.
1: Naprostá
0: děkuju.
1: Bomba, běhá mi mráz po zádech, píše posluchačka Petra. Hezky. No jako, no teda Alex, skvěle, zdraví Lenka, no výborný. Wow.
0: Zdraví všechny ostatní. Roman, ty ostatní komentáře, co píšou, co to sakra je, to nečteš, předpokládám.
1: Tak tohle, to není jednoduchá věc.
0: Není, uf, no.
4: Počkej, teď jsem si uvědomil, takže ty tam budeš zpívat War is Love a já tam sedím na záchodě.
0: Ano, teď si pochopil princip, já jsem hledal lásku, u tebe jsem ji nenašel, hledal jsem dál, nebo?
1: Já jsem asi našel pasáž, kterou teda Patrik bude dělat na tom záchodě.
0: Ano.
1: Jestli jsem to dobře vychytal, čekej. A teď by to mělo přijít. Aha, teď bude Patrik. Tohle dělá Patrik.
0: Jo, on měl zavřít oči a otevřít pusu, tak
1: Jo, ten štípnout, no. Já se těším na klip, tyjo. Ježíš, to je dobrý. No. Takže 3 minuty do 3/4 a za chvilku spouštíme tady na Kisu hlasování na webu, takže se ozveme.
5: Radio Kiss.

0: Alex se taky můžete zasypat láskou nekonečnou díky hlasování na webu kiss.cz. Alex, náš nový parťák, je tady s náma ve studiu Rádia Kiss a Alex právě před malou chvilkou představil svoji píseň v pořadu Lepší než originál.
1: Ano, a bylo to Hathaway, What is Love?
0: No, je to tak, tak psali tady moc hezký názor, nejlepší evropská verze, kterou kdy slyšeli.
1: A to zní, jo, jako vlastně proč ne? Jo, myslím, že to je krásná pochvala.
0: Co ty na to?
2: Alexi, tak tohle byla naprostá paráda. A ty, že nejsi zpěvák a problém s výškama? To jsem teda nikde neslyšela. Tuhle letní písničku od Hathaway naprosto miluju a přesně vidím ty dva, jak jedou v tom autě. A já taky jedu v tom autě a ta hlava mi dělá přesně to, co dělala jim. Pecka.
1: Yes, děkuju, děkuju. Jinak můj problém s výškou je hlavně v tom, že nemám ani 180 cm.
0: Ale... Ale pravda noc v Roxbury, že jo?
3: Ano.
1: Ano, ano, ano. Jo, legendární, jo, že jo?
0: Legendární hlavička doleva, doprava.
4: Tak to byl mazec. Já celou dobu myslel, že to byl originál, protože jsem si rádio spustil později. Jsem byl na vykládce, ale tady to, no, mazec, jdu hlasovat.
0: Teda.
1: Je, děkuju, děkuju, super.
0: Tak co, hele, reloadnout stránky, jde to?
5: Čtvrtě na osm.
0: A bacha, nalevo je lepší, napravo je horší, jo? Takže jakou stranu mají klikat spíš, Alexi?
5: Levici.
1: Takhle, lepší, tam je napsáno lepší, tak bych klikal to.
0: Dobře.
1: Ale ať si klikaj, co chtěje, ježišmarja, jsou uspělí.
0: Dal jsem ti hlas, máš to tam.
1: Wow, taky.
0: Děkuju, skvěle. Děkuju. Alex, si v pondělí se spojíme spolu, takže ti dáme vědět, jak to dopadlo po půl osmé.
1: Tak jo.
0: A zároveň ve středu rovnou můžeme pozvat kysáky, se uslyšíme s Alexem, protože nám tady pomůže s ránem, takže se i zavysíláme.
1: Ano, to se moc těším.
0: Od šesté ráno, no. Víkend si moc užij, říkal si, že letíš někam na svatbu, Míša už ti gratulovala.
3: Jo, gratuluju.
1: Je to trošku jiná svatba, taková pracovní svatba, ale já si každou užívám, jako kdyby byla moje.
5: Alexi, to se hodí, What is Love na svatbě, dej jim to na flešce, to zahrajou.
1: No, vidíš to?
3: Co je láska.
1: To bude můj úvod. Já si to pustím a pak se objevím s mikrofonem a jo. Tak jsem tady.
0: Hathaway. Řekl, jak nám zesvětlal ten Hathaway. Ale, tak pozdravuj všechny, ať se ti ta moderace povede.
1: Ano.
0: A v pondělí si dáme vědět.
1: Tak jo, díky moc. Mějte se.
0: Hezký ráno. Ahoj.

0: Deeper. Erotic. Na rádiu Kiss. No po indický pěkně, ne? Teď tu máme krásný vzkaz, přece jenom je před víkendem a škola začíná.
1: Dobrý den, strašně moc bych prosila zahrát pro moje vzorní studenty, kteří dneska přišli do školy. Je pátek, některým se nechtělo na praxi, ale těm, co přišli, jestli byste zahrali nějakou pěknou písničku pro radost. Moc děkuju.
0: No jasně, a říkám si zrovna, tady ti, to už jsou jako pro mě dospělí studenti, co řeknou na náš pondělní playlist, protože v pondělí je den dětí. A my od 6 do 9 úplně otočíme sound naší stanice. Bude hrát úplně jinak. Vy, co pamatujete předchozí roky, tak víte, že je to opravdu velká jízda.
2: To jsem zvědavý, protože zazní třeba Rychlá rota, Miro Jaroš, Toma Jerry, Kačerov, Mašinka. Hele, bude to nabitý, a aby nám potom neřekli, vy jste teda boomři.
3: Tak já si myslím, že dospělí budou mít radost, ale dnešní děti, ty už na tuhle tu hudbu nejsou.
0: Ne, bude se jim to líbit taky.
3: Já nevím, poslechni si Maxe, který se ozval.
4: Ahoj kysáci, já jsem Maxík Ferkel a mám svátek a já bych chtěl, prosím, zahrát Víkenda.
3: Víkenda.
0: On je totiž teď v playlistu Rádia Kiss, takže jsme to hezky spojili, protože Maxíku, jinak jukeboxy nejsou, jo? Teď hned ráno, ale prosím tě, poslechni si v pondělí ranní Kiss a pak nám dej vědět, jestli se ti ty písničky líbily nebo ne. Já bych sadil, že 100%.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Litujeme některé z vás, co jste právě teď za volantem, jste přímo v Brně na D1, máte trasu ven z Brna směrem do Prahy, protože přímo v tom zúžení na nějakém 192. kilometru hoří vozidlo, dálnice uzavřena, takže to teď bude hodně náročné.
2: Bouralo se v Praze na Evropské, ve Zlíně na třídě 3. května jsou 3 osobáky v sobě a další nehody řeší v Jihlavě v ulici doktora Jiřího Procházky a v Liberci ve Švermově ulici.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Pátek bude slunečný, čeká nás jasno nebo skoro jasno. K večeru bude na severozápadě přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 28 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Nejvyšší ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, dnes klesnou o více než 0,5 koruny. Litr benzínu v Česku zlevní na 43 korun a 58 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 40 korun a 26 haléřů za litr, a to je o 59 haléřů méně než ve čtvrtek. Meteorologové zaznamenali první výrazné projevy sílícího klimatického jevu El Niño. Podle nových analýz už mění atmosférické proudění nad Severní Amerikou a v dalších měsících může výrazně ovlivnit počasí po celém světě. Odborníci upozorňují na riziko extrémních veder, sucha, silných bouří i rozsáhlých povodní. A teď zpátky domů.
4: Iniciativa Nula spustila interaktivní mapu dopravně nebezpečných míst v Praze, do které mohou lidé zaznamenávat nehody i místa, kde se necítí bezpečně. Do webové aplikace mohou zanést přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se vyhýbají nebo kam raději nepouštějí děti. Pro KIS Blanka Holoubková.
2: Sport.
3: Reprezentační obránce Jaroslav Zelený bude pokračovat ve fotbalové Spartě. Po konci klubové sezóny se mu aktivovala opce ve smlouvě, kterou podepsal loni v březnu. Druhý tým uplynulého ročníku první ligy o tom informoval na svém webu. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje Ranní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
5: Náš parťák, hudební šéf, věděl, jak potěšit fanoušky Rádia Kiss v pátek ráno.
6: Dá jim v pátek skútr.
7: Přesně tak, I'm raving.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.
7: Good evening.

0: Thank you.
1: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Většina z vás, kysáci, už asi víte, včera jsme odehráli čtvrtfinálový boj proti Finsku a bohužel nám to nevyšlo, tím pádem jsme z turnaje vypadli. Finsko vyhrálo 4-1, ale upřímně, co si budem, Finové byli opravdu lepší, to vítězství jim patří. Takže jakmile řeknu 3-2-1, tak místo teď každý vysloví stát, který podle vás vyhraje letošní mistrovství. Dobře. Jo. Tak jo, 3-2-1.
3: Švýcarsko!
2: Já bych to těm Švýcarům přál.
3: Taky, jo, taky bych jim to přál, ale myslím si, že Kanada.
2: Do semifinále teď postoupilo Švýcarsko, které bude hrát proti Norsku a následně Kanada proti Finsku, takže je dost možný, že to Švýcarsko s Kanadou se ve finále potkají.
1: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: Komu byste spíš přáli vyhrát vstupenky na zítřek do Mikulova, kde bude 90s party, jestli někomu, kdo přijede s přáteli, dalšími kamarády a tak dále, nebo naopak někomu, kdo teď poslední dny tráví spíše sám a takhle by se dostal mezi lidi a možná by ho to trošku takzvaně pošťouchlo a cítil by se o něco líp.
1: A my máme dvě vstupenky?
0: No jasně, tam jde o to, že samozřejmě nemůžem pozvat bohužel úplně celou
1: partu. V tom případě jednoho cizího, druhýho cizího. Ať se seznámějí, ne?
0: Taky dobrý. Taky těžký, co když si nebudou rozumět, že jo?
1: Jsou kysáci, ne? Budou okay. Si rozumět.
0: To říká hezky. Takže pokud chcete vyhrát, volejte teď 210 323 323. Lehkej úkol a vstupenky jsou vaše. Už teď.

0: jsou to i Ranger na Rádiu Kiss. Říkali jsme, chcete do Mikulova, na účet Mikulova. Zítra amfiteátr, velké hvězdy 90. let, spoustu party hitů, no a samozřejmě výborná nálada až do samého večera.
1: A máme pro vás připravené dvě vstupenky a chceme je rozdát. Kdo pak se dovolal do Kisu?
2: Haló, haló, tady Helena.
0: Ahoj, ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: Tak Helenko, já jsem ti říkal, že bych ti vstupenky klidně i rovnou poslal, aby ses na zítřek moc těšila. Chceš zítra přijít do Mikulova, jo?
2: No určitě, dobře. Se těšíme už dlouho.
0: No jo, jenomže je tady Míša s Patrikem a oni ti to prý nechtějí dát zadarmo, víš?
3: Mm-mm.
0: No.
4: Míša má pro tebe takový jednoduchý úkol, Helčo, jako to si myslím, že zvládneš. Byla jsi už někdy mimochodem v Mikulově už za náma?
2: Byla.
4: Hele, no tak tato otázka bude naprosto jednoduchá pro tebe.
0: Schválně, jdeme na to.
1: Helčo, já bych od tebe chtěla vědět 3 důvody, proč by měli Kysáci přijet do Mikulova.
2: Proč by měli přijet do Mikulova? Protože Mikulov je krásné město samo o sobě. Mm-hmm. Amfiteátr je nádherné prostředí, ve kterém je Kiss Party a je tam parádní nálada.
1: Moment. Já upravím otázku, dám ti ještě pod otázky. Proč by měli přijít na 90s party do Mikulova?
0: 90. Proč?
1: Na 90.
2: Proč? Protože je to parádní hudba. Parádní hudba, při které se můžeme pobavit, zatrsat a prostě se pobavit.
0: To se mi taky líbí. Ještě přijdou další pod otázky?
1: Ne, já si myslím, že tohle to stačí.
0: Helčo, jak jste říkala před malou chvilkou, manžel prý s tou bude hotový, až se dozví, že jsi se dovolala do Kisu. Tak ho prosím tě pozdravuj, jo?
2: Určitě, jo. A uslyšíme se, uvidíme.
0: Zítra se uvidíme, ano. Fotky dáme, děkujeme. Těšíme se moc taky. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Čau,
1: ahoj.
0: Tak to je něco. Zítra 666, Snap
4: a taky Verona, kterou už teď můžete slyšet v našem playlistu.
0: Vstupenky budou i na místě, budem na vás čekat odpoledne až do večera. V Mikulově na 90s Party.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ještě před půl hodinou byla dálnice D1 přímo v Brně ve směru do Prahy uzavřená. Honza o tom také ví.
2: Na 192. kilometru D1 směr Praha hoří kamion, dálnice je dočasně uzavřená.
1: Jak to vypadá aktuálně? Provoz na dálnici byl obnoven, nákladní automobil po požáru stojí v levém jízdním pruhu, ale samozřejmě, že kolony ještě budou.
3: Na ulici Radlická v Praze, přímo u metra, jak se tam točí tramvaje, srazilo auto, narazilo do auta s vozíkem před ním, takže se to tam zastavilo.
1: Luboši, díky, Steve.
4: Česká Lípa, nahoře na Slovance je dopravní nehoda, asi něco vážnějšího, je tam spoustu policejních aut, oba dva směry jsou tam v tuto chvíli uzavřené.
5: V Olomouci ve Volkrově ulici jsou 3 auta v sobě, v Brně řeší hned 2 nehody, a to v Měřičkově a ve Vídeňské, a vážnou nehodu vyšetřují ve Vyškově na křižovatce Albrechtovy a Žižkovy ulice.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
2: Pátek bude slunečný, čeká nás jasno nebo skoro jasno. K večeru bude na severozápadě přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 28 stupňů Celsia.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Italský Turín se kvůli současné vlně veder už několik dní potýká s blackouty. Výpadky proudu zasáhly několik čtvrtí a z provozu vyřazené semafory způsobily dopravní zácpy. Starosta města uvedl, že turínská elektrická síť vyžaduje více financí a údržby.
1: Sport.
2: Zklamaný byl kapitán Roman Červenka po vyřazení českých hokejistů ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu s Finskem po porážce 1-4. Dvojnásobný mistr světa věřil, že by tým kouče Radima Rujíka mohl rozjeté Finy zastavit. V rozhovoru s novináři 40-letý hráč uvedl, že se v národním mužstvu končit nechystá. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KISS.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Happy, Nek na Kisu. Lucka se nás tady ptá, posílá textovou zprávu, zdali to na nás dva, Patriku, sedí.
1: Aha, co?
2: Aha, tak tenhle čas si píšu, protože to asi dáme do toho nejlepšího z celého dne.
1: O co jde?
0: Můžu napřímo, přečtu to.
1: Jasně, pojď. Ano.
0: Život je jako penis. Občas je tvrdý. Občas to je tlak. Občas se lže. Občas se ubírá jiným směrem, než si právě přejete. Ale především je kratší, než si myslíte.
1: A někdy doslova stříkají emoce.
0: Lucko, tak tohle, to platí na každýho.
2: Super.

0: slyším Patrika. Some
1: to takový, jo.
0: To by ti sedlo tohle v příštím lepší než originál.
2: No, uvidíme, možná se o to pokusím.
0: Song je to ale skvělý.
3: Ale teď je 8.40 a vy byste měli odhalit ranní kachnu.
2: Takže pokud jste slyšeli nějakou lež v našem ranním vysílání, berte telefon do ruky a volejte 210 32 33 33.
0: A pojďme to rozjet v playlistu Kisu.

0: ranního kysu.
1: Teď je ten čas, kdybychom měli odhalit nějakou obrovskou lež, která zazněla ve vysílání Rádia Kiss, a odhalovat to bude Roman, ne moderátor, ale náš posluchač.
2: Ahoj, kysáku.
3: Čau, tady Roman.
2: Čau, Romane. Takže co podle tebe dnes byla ranní kachna?
3: Nejsem si jistý, ale ve zprávách Terka hlásila, že nějaká naše tenistka a řekla, že to je naše jednička, což já jsem to jméno ani pořádně neznal. Takže si myslím, že to není jako naše jednička tenisová.
2: Jasně. No, Terka neměla za úkol vypustit ranní kachnu, jo, Romane, takže si to stejně tak ověříme.
4: Českou ženskou tenisovou jedničkou ve dvouhře je Karolína Muchová, která se v polovině roku 2026 drží na nejvyšších pozicích VTA žebříčku.
2: Ano, psal redaktor pan Čenský. To si dělám srandu, ne, to by byla kachna. Hele, takže ne, bohužel, Romane, tohle nemůžeme uznat. Ale děkujem za pokus, jo?
3: Jo.
2: Hezký víkend, měj se.
1: Ahoj.
3: Jo, mám taky.
2: Ahoj.
4: Když chci říct českou ženskou a snikne z toho čenskou.
1: Čenskou.

0: Tak co, zkusíme nějaký další pokus?
1: Radio Kiss, kdo nám volá?
2: Dobrý den, ahoj, tady Lenka z Kolína.
1: Ahoj Lenko z Kolína.
2: Já si myslím, že dneska kachna nebyla.
1: Kolegové, co?
3: Byla.
0: Já bych řekl, že jo.
3: A byla na druhou, takzvaně na druhou kachna. Bohužel, ale díky Leni
2: tak
3: za ten pokus.
2: Tak neděje, ahoj.
3: Ahoj. Se,
0: papa, ahoj.
3: Takže třetí, poslední šance uhodnout raní kachnu. To víš, teď to budete mít těžký, kamarádi. Zkusíme to.
4: Radio Kiss, halo, halo.
5: Halo?
3: Někdo tam je?
4: Seš tam.
3: A nechce s tebou mluvit.
5: Já jsem Patrik, a ty?
6: Ahoj, tady Kačka z Ústí.
4: Nazdar, Kačko z Ústí. Co je kachna? Pojď do třetice to uhodnout.
6: Tak kachna byla, jak mluvila Míša, o tom kafe, že baristi budou dělat kafe do větších hrnků, aby kafe nebylo nějak depresivní, nebo co?
1: Aby nebylo kafe v presu.
6: Jo, v presu, tak, přesně.
3: Proto je to tak, vlastně kachna na druhou. Včera ryby, aby se necítili pod tlakem.
1: Ano.
3: No a dneska s kávou, takže jo,
6: je to bylo. Jo, super.
3: Gratulujeme, jdem k tobě dostat dárek. Hezký pátek, ahoj.
6: Super, ahoj. Díky moc.
1: Ahoj. Taky.
3: Tak se to povedlo, podívej.
1: Povedlo, nenachytali se.
3: Raní kachna odhalena.

0: Ahoj Míšo, káva, aby se necítila v presu, to mělo být jako vtipný. To je asi jako stejný, víte proč chlapi nemají celulitidu? No protože to není hezký.
1: To je pošklivý.
0: Ale hezké ráno všem, hezký pátek, hezký víkend a mějte se, čau.
1: Jo, to je pošklivý, ale dobře Michale, hraju ti písničku.
2: Dobře, ty jedna.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Tohle je nepříjemná informace. Přímo z České Lípy u základní školy se stala dopravní nehoda. Leni, děkujeme za vysvětlení. A Steve, jak to tedy je?
2: Česká Lípa nahoře na Slovance je dopravní nehoda. Asi něco vážnějšího. Je tam spoustu policejních aut. Oba dva směry jsou tam v tuto chvíli uzavřené.
3: Kraslice u Sokolova hlásí nehodu v Polní ulici. V Břeclavi v Čermákově ulici se srazil osobák s dodávkou a vážnou nehodu řeší v Opavě v Krnovské, kde osobák srazil vlak.
1: Takže opatrně.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: A party může začít.
2: dh@atrakce.cz.
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: dh@atrakce.cz.
1: A o děti bude postaráno.
2: dh@atrakce.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Rádio KIS počasí.
6: Dnešní den je slunečný, obloha je jasná nebo skoro jasná. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia.
5: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich 29,5%. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Oblíbenou pláž v britském Weymouthu po víkendové vlně veder zaplavily odpadky. Dobrovolníci po návštěvnících sbírali prázdné plechovky od alkoholu, plastové hračky, nafukovačky i špinavé dětské plínky. Místní lidé zuří a návštěvníky označují za líné nebo odpad společnosti. Británii přitom zasáhly rekordní květnové teploty, přesahující 35 stupňů Celsia. A teď zpátky domů.
7: Prvních 12 koncertů už zveřejnili pořadatelé letošního Mělnického vinobraní, které se koná 3. záříový víkend. Třídenní slavnosti nabídnou 70 vystoupení na 5 scénách. Hvězdné kapely a zpěváci se představí nejen v placených dnech, ale také v neděli, která je zdarma.
6: Sport. V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní 6. šampionát. To byly nejnovější zprávy. Hezké ráno.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Páteční den se naplno rozjel. Posloucháte Radio Kiss a Míšo, řekni si, co bys teď v tuhle chvíli chtěla dělat?
1: Nic.
0: Jak nic?
1: Nic bych nechtěla dělat.
0: No něco musíme.
2: Jako spát třeba.
1: To by šlo.
0: No, jo, hele.
1: Nevím. Koukáte na mě oba dva divně, tak radši se k ničemu nehlásím.
0: Já, že bych jenom postupoval, jestli by to šlo systematicky v našem vysílání, aby jsme se v tom zorientovali nejenom my, ale i naši posluchači, jelikož se u něčeho zastavili a evidentně dokud tu věc nevyřešíme a nepřeskočíme, nemůžeme pokračovat dál.
2: Ano, přesně tak. Před malou chvíli si tady totiž Míšo hlásila dopravní informace.
1: Ano.
2: A pojďme si jenom pustit úryvek z toho, co si říkala.
1: Dobře. A vážnou nehodu řeší v Opavě v Krnovské, kde osobák srazil vlak.
2: No a teď si pust Libora.
1: Dobře.
3: Ahoj Míčko, tak doufám, že se tomu vlaku nic nestalo, když ho srazil ten osobák.
1: Libore, ono, bohužel je to tak, že ty osobáky dělají čím dál tím větší. Vem si ty SUVčka, jak už jsou velký, tak prostě.
0: Tady je takových dotazů. Vladě nám tedy poslal fotku, stojí v té koloně, úplně uzavřeno, ale říkám, Míše, potom, když jsme si dali sluchátka, osobák srazil vlak?
1: To je tak, když se prostě díváte dopředu a teď už vám ty myšlenky běží a občas se vám tam něco pomíchá, no.
0: Takže jak by to bylo správně?
1: Vlak srazil osobák.
0: Spíš asi,
1: a nebo no. Se srazil osobák s vlakem.
0: Ideální.
1: Taky. Je. Taky. A tam se neví, kdo komu co.
0: Přesně tak. Jo.
2: Míšo, tak do pondělka trénovat.
1: Trénovat.
0: Takhle, ne, tyhle nehody.
1: Tohle,
0: prosím,
1: ne, tohle nechci říkat.
0: Ne,
1: tohle.
0: Ne, naopak. To ať ne. To je poslední špatná zpráva dnešního dne a teď už se pojede dobře.
4: Radio Kiss.

0: lepší než originál.
1: Pokud jste ladili Radio Kiss v 7:30, tak už jste to slyšeli. Dneska proběhla další premiéra rubriky Lepší než originál.
2: Proto přišel náš nový parťák Alex Kolová, který vystoupil v tomto pořadu a zaspíval úžasný hit What is Love od Hathaway.
3: A o tom, jestli to je lepší nebo horší než originál, rozhodujete vy, kysáci. A to po celý víkend na webu kiss.cz v sekci Lepší než originál. Stačí zakliknout, jestli je to podle vás lepší a nebo horší.
2: Pojďme si to připomenout a pustit to těm, co v 7:30 ráno poslouchat nemohli.
1: To je dobrý. Jo? Je to skvělý song. Dejte si to na hlas. Whoa.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Best of Millennium.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: Na Radio Kiss tento týden soutěžíme o nejnovější ultrafiltrační systém AWUF. Jedná se o unikátní filtraci vody pro přímou spotřebu, ale třeba i vaření kávy nebo čaje. Z vody jsou odebrány veškeré nežádoucí látky, ale na druhou stranu ultramembrány propouští minerály, které jsou pro chuť vody a zdraví důležité.
2: A ten, kdo bude soutěžit o kuchyňský filtr, je Gábina. Ahoj, Gabčo.
3: Ahoj, zdravím všechny.
1: My tebe taky.
2: Přiznej se, kolik jsi už dneska vypila vody?
3: No možná litr mám v sobě určitě.
4: Dobře ty.
2: Dobře.
4: Održuješ pitný režim.
2: Tak to seš na tom líp, než my všichni tři dohromady.
1: A pak další otázka, kolikrát už jsi byla na toaletě? Známe to, že jo, to víš, to tak prostě, ale děláš to moc dobře. Teď ještě, aby ta voda, kterou budeš pít doma kohoutkovou, byla co nejlepší, nejkvalitnější, o to se teď postaráme.
5: Ano, přesně tak. A pokud odpovíš na poměrně záludnou otázku, filtr bude tvůj. Tady je otázka, Gábino.
3: Ano.
5: Jaký je maximální povolený tlak pro provoz ultrafiltrace? Za A 2 bary, za B 4 bary, anebo za C 6 barů?
3: Aha.
1: No teda.
5: 2, 4 nebo 6.
1: To jsme se ve škole neučili.
2: Taky ne.
5: No, tam napaskali, viď?
3: To ne, ale zrovna dneska jsem teda navštívila stránky.
2: Mm-hmm.
3: Koukala jsem, četla jsem, tak nevím, jestli jsem koukala, pamatuju si dobře, jestli, no, ne. A tak zkusím to Bčko.
5: Čtyři bary.
3: Čtyři? Byly to čtyři.
1: Jakože by zase Bčko? Není často Bčko správná odpověď?
3: Já nevím, ale přijde mi to asi
5: bylo
3: tak jako...
5: doskrát.
3: Bylo, já si pamatuju, že bylo i včera mám den.
1: Hele, jak to má Gabi najetý,
2: jo, jo, jo, jo, jo.
5: Gabi, to, že jsi byla na stránkách aquatopshop.cz, ti zajistilo filtr!
1: Skvěle! To je radost! Dárek je tvůj, Aquatopshop tě taky moc zdraví, bude rozdávat ještě jeden takovýhle filtr dneska odpoledne tady na Kisu. Takže Gabi, všechno se povedlo, krásný
3: děkuju.
1: Víkend ti přejeme a měj se.
3: Já taky, ať se vám podaří, ať se v Mikulově.
1: Jsi zlato.
2: Děkujem.
3: Ať se vám všechno vydaří a užijte si to úplně nádherně.
2: Děkujeme Gabi, měj se krásně a i tobě hezký víkend. Ahoj.
3: Díky, ahoj.
6: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Francisco.
1: Slovo si bere Michal Kavalčík, ahoj Michale.
2: Přesně tak, ze San Francisca, teď jsem přistál, přátelé, krásné dopoledne.
1: Je tady ranní trojko, kdybyste chtěli něco na závěr tohoto týdne říci.
3: Já bych možná jenom dodala, jestli plánujete na tenhle víkend nějaký výlet, tak si to moc užijte.
4: Ano, přesně tak, má být krásně hlavně tento víkend, tento pátek, protože pak už se má ochladit, tak si to moc užijte a nezapomeňte hlasovat pro Alexe v rubrice Lepší než originál na webu kiss.cz.
1: Užijte si výlety a
2: ale
1: když...
2: zítra hlavně.
1: Teď jsem to chtěl říct, když budete v Mikulově, kousek od Mikulova nebo klidně na druhé straně republiky, přijďte za námi, my se na Nighties Party budeme moc těšit.
2: Přesně tak a tady ještě než jsem šel k mikrofonu, mi Roman prozradil, že každý, kdo přijede do Mikulova, tak ho Roman zve na panáka.
1: Správně, díky, že jsi mu vypla mikrofon, Michal by zase vypustil další lež.
3: Tak nic.
1: Hele, a když tento týden byl tak bezvá, co kdyby jsme mu dali nějakou hezkou tečku?
3: Ale můžeme.
4: Jako Michalovi tečku?
1: Ne. Ještě něco na závěr. Můžeš úplně stlumit
3: a
1: podklad?
3: Můžu.
1: Jo, něco hezkýho, kdyby tady zaznělo na úplný závěr ranního kisu za 3, 2, 1, teď.
5: Můžu říct jednu věc?
1: Poslední.
5: To, co tady tvoříme, je něco výjimečného.
3: Já tě zabiju, Romane. Já tě zabiju.
2: Dobře ty.
3: Vypínám ti mikrofon a už nemluvíš.
2: Hezký
6: víkend, Míšo.
3: A vy taky. Ticho budete všichni. Mějte se krásně, hezký víkend. Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady dvě hlasovky, děkujeme za to. Alan a příjezd do Brna.
2: Příjezd do Brna od Znojma a Prasohlávek, nájezd na D1, jak na Prahu, tak na Ostravu. Úplně v Čiči na Lehátku, chvilku si postojíte, totálně plno.
1: Řekl Prasohlávek?
2: Příjezd do Brna od Znojma a Prasohlávek, nájezd na D1, jak na Prahu, tak na Ostravu. Úplně v Čiči na Lehátku, chvilku si postojíte, totálně plno.
1: To jsou Pasohlávky, ne? Ty prasátko, D1 kolona.
3: Kolona směr na Brno, už to skáče od 9 křížů, tak pomalinku.
1: Ach jo, no počkej, ty až přijedeš do Pasohlávek, ty ti daj teda. Pojďme na muziku Mike Candice a pojďme odstartovat pár.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radio Kiss počasí.
4: Dnešní den je slunečný, obloha je jasná nebo skoro jasná. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Posily ze zahraničí vyhlížejí tuzemské nemocnice, kterým hrozí odliv personálu. Do důchodu brzy zamíří tisíce zdravotních sester. Alespoň drobná pomoc teď dorazí z Filipín. O kvalifikované lidi má zájem čím dál více zařízení. Už u přijímacího pohovoru musí uchazeči prokázat, že čeština pro ně nebude problém. Umělá inteligence pomáhá historikům odhalovat tajemství stovky let starých šifer ukrytých v archívech a knihovnách po celém světě. Díky moderním algoritmům se daří rozluštit texty, které byly dosud nečitelné, a nahlédnout tak do světa tajných lékařských receptů, milostných dopisů i politických intrik. A teď zpátky domů.
5: Iniciativa Nula spustila interaktivní mapu dopravně nebezpečných míst v Praze, do které mohou lidé zaznamenávat nehody i místa, kde se necítí bezpečně. Do webové aplikace mohou zanést přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se vyhýbají nebo kam raději nepouštějí děti. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: Sport.
4: Ital Jannik Sinner vypadl na Roland Garros ve druhém kole. Světová jednička prohrála po 5 setech s Argentincem Serundolem. Dnes o osmifinále zabojuje trojice Čechů. Jakub Menšík se utká s Australanem De Minorem, Karolína Muchová se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková narazí na Rusku Miru Andrejevovou. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
6: Tak kdo pak se těší na víkend? No, ještě musíme přežít ten pátek. Pojďme na to. 4 hodinky s Michaelem na Kissu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: připomínám, že zítra se můžete s některýma kysákama, ale hlavně s těma úžasnýma kapelama, myslím, že tam je Verona 666 a to třetím jsem zapomněl, ale my si to ještě dneska připomeneme, vidět samozřejmě v Mikulově a poteče tam vínečko proudem vlevo, vpravo a vždycky to tam bylo skvělý. Užijte si to, posílám vám na začátek teďka Kapitána Jacka a už mám připravené i téma pro dnešní balíček. Samolepky, podpis, karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu přihodíme opět tričko s logem Rádia Kiss. Ještě kdo má svátek, Maximilián, tak ať ten pátek vám dneska, ať jste kdekoliv, vyjde na maximální pozitivní křivku.
1: Michal Kavalčík na Kissu. Hey! This is...

0: každý letní dopoledne v práci si s kavalcem na Kisu užiju legraci.
1: A dneska budeme vzpomínat, s dovolením teda budeme vzpomínat, ty teploty jdou nahoru, já už se těším, až tady se otevřou zase někde, už se to otevřelo, koupáky, akvaparky a tak dále, já to prostě miluju. A pojďme, kysáci, zavzpomínat na staré dobré časy, kdy jsme na těch koupácích, na těch plovárnách stáli fronty na... Jo? A pojďme teďka vzpomínat, když jsme byli děti, pak v pubertě, možná potom i dospěláci, co jsme milovali, když jsme šli prostě na bazén, na koupaliště, na koupák, na plovárnu a tam měli takovou tu budku, ten bufet a tam dělali to a to a to a to jsem prostě pokaždé, když jsem byl na tom koupáku, to jsem si tam musel koupit. Někde dělali nejlepší zmrzlinu v okolí možná 200 kilometrů, někde dělali nejlepší párky v rohlíku, někde dělali nejlepší špekáčky z hořčicí, někde dělali nejlepší gofry, palačinky. Já vůbec nevím, na co se zaměřit, ale já věřím, že na těch koupalištích toho bylo opravdu hodně. Někde čepovali to nejlepší pivo, které v širokém okolí nikdo neměl tak dobrý, jako zrovna v té budce na tom koupališti. Máte takovou nějakou vzpomínku? Já totiž dneska, když jsem jel v autě, tak jsem mi opravdu vybavil takový ten starý, ještě z 80. let, byl to párek v rohlíku, anebo to bylo na tácku? Možná to bylo ještě na tácku a pak v 90. už to byl párek v rohlíku. Pojďme na to zavzpomínat. Nejlepší jídlo, nebo pití, nebo něco, na co jsme na koupališti prostě chodili, stáli jsme na to frontu a milovali jsme to. Těším se na vaše příběhy, na vaší historii a pošlete to přes tlačítko soutěž v aplikaci Radia Kiss.

0: V dopoledním pátečním Kissu dneska vzpomínáme, když jsme chodili na koupaliště, koupáky a plovárny a dávali jsme si tam naše oblíbené jídlo nebo pití, tak čím začne Dudley?
1: Nazdar, Michaku. Hele, na těch koupákách za mě vždycky úplně nejlepší byly langoše. A na těch jsem dokázal ujíždět, že jsem jich snět několik za den. A bylo mi pak krásně špatně.
0: Ano.
1: Tak zatím vzduch.
0: Ony ty langoše i krásně nadnášely potom, viď, v tom bazéně. Arnošt.
2: Michale, prostě masnej langoš s kečupem a sejrem, nic jinšího neexistuje.
0: A vzpomínáte si, jak nejdříve byly langoše po vzoru teda toho Maďarska, nejdříve to bylo jenom s tím česnekem, že jo, s tím potíráním. Pak si řekli Češi, dáme tam kečup. Pak někdo přišel na to, že by na to mohl dát tatarku. A pak přišel někdo na to, že by mohl dát kečup, tatarku a hořčici na to dohromady. Víťa.
3: Sice to nebylo koupaliště, byla to přehrada Baška. A tam ještě nedávno fungoval objednávkový systém, že si to zaplatil, sedl si zven a najednou z repráku se ozvalo.
4: Dvakrát, páre, v rohlíku.
3: No a nebo...
4: Hranolky s tatarkou.
3: No a to byla ta krása.
0: Je, yeah, hranolky s tatarkou. No tak já si musím někam na plovárnu nebo co?
5: Nechutná vám voda z kohoutku? Rádio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Rádia Kiss.
6: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Tak jdeme na tu limonádu, jdeme na langoše, anebo ještě na něco jiného. Posloucháte Radio Kiss a dneska vzpomínáme, když jsme na plovárně, na koupáku, na bazéně chodili do takového toho kouzelného stánku. Kdysi tam byl jenom jeden, dneska už jich je tam klidně 9, možná i někde 10. Dneska už si tam dáte i obídek, možná i večeři. Ale jak to bylo tenkrát? Na co jsme chodili? Na co jsme stáli fronty? A stálo to tenkrát ještě méně, než by to stálo teďka. Tak co ty, Daňku?
1: Čau, Michale, tady Michal. Hele, tak za mě, když jsme chodívali na koupaliště s partijou, tak ještě langoše a takovéhle vymoženosti nebyly. Takže my jsme jako děcka chodívali prostě na chleba z hořčici za 20 halířů. A když jsem ušetřil nějakou kačku, tak jsem si koupil 2 nožičky párku s chlebem za 2 kačky. A jak jsem se nadlábl. Hele, měj se fajn, čau, čau.
0: No jo, to byly ještě jiné ceny. Honza?
2: Zdar, Michale. Hele, k tomu tématu. Nejlepší klobásky vždycky byly s tou hořčicí, taková ta žlutá, k tomu chleba nebo rohlík čerstvý. A hlavně takový ty limonády s těma čtverečkama dokola, jak bývaly, oranžový, jakýkoliv. Úplně výborný luxus, mňam, čau, Honza.
0: Ano, tady je vidět, jak máme někteří ještě tu fotografickou paměť, jak si úplně pamatujeme před 30, 40 lety, jaký tvar a jakou barvu měly ty kelímky. Petr!
3: Tak nejvíc top je asi, když se dostanou vůbec na řadu, ale jinak zmrzlina, ta vyhrává.
0: Jo.
3: Měj se, ahoj, nepomyšlo zdraví.
0: Dobrá zmrzlina na koupáku. Je, jak jsme se tam vždycky napařovali před holkama, jak jsme vždycky skákali ty šipky, když jsme viděli, že jdou holky kolem, tak jsme úplně tam skočili tu skobu. Lenka.
4: Čau, Michael. Tak za mě to byl jednoznačně párek v rohlíku. A nebylo na něm vlastně vůbec nic zvláštního, když si to tak vezmu zpátky, ale prostě na tom koupališti chutnal úplně nejlíp. No a když jsem v pozdějším věku začala kolem těch 15 brigádničit právě na tom koupališti, právě na tom stánku u bráchy, tak už tak skvělej nebyl, když jsem jich musela udělat snad 800 za den. Tak čau, Lenka.
0: Díly.
5: Nazdar, Michale, tak ale na koupáku jsem si vždycky v bufetu dával takový ten mastný pořádně langoš se sýrem a s kečupem. Kalorickou pořádnou bombu. Loučí se Díly, zdar.
0: A nebo vzpomínáte ještě, na některých koupalištích dělali prostě ty placky, jo, jako nebo striky, nebo bramboráky, jo?
6: Čau, Michale, my jako děcka s rodičema jezdili do Posohlávek a TC Merkur a tam měli z Papundeku takový ty malý obchůdky a tam je nejlepší langoše. Ten chlap, co to dělal, tak nad sebou měl ještě lenina a ručně to tam plácali, ale to byly takový fronty, ale ten langoš za to stál. Čus, měj se, Luban.
0: Fronta na lenina. Jednoho lenina s česnekem. Mati.
7: Čau, Majko, no tak jsem byl malý a to už je hodně let. Tak jsem išel so Sigrou na plavečák a byl tam stánek. A slečna predávala kofolu. Tak ja som sa furt točil a segregoval, prečo tam stále chodíš? A iba tak, vynikajúca kofola, prvlajs, prvýkrát v živote som videl tanga. Joj, a tam mala za...

0: Fotbaliště otevírají, někdo jezdí k rybníku, někdo má rád akvaparky, no každý si najde prostě to svoje. Ale někdy jezdíme na koupaliště a na plovárny jenom proto, že tam dělají něco, to, co doma nemáme. To, co neumíme tak dobře udělat. Osmažit, upéct, ugrilovat. Někdo jezdí na pivo, někdo na limonádu, čepovanou, kterou také doma nemáme. A nebo jezdíme na nějaké dobré jídlo. Tak dneska vzpomínáme, na co jsme stáli fronty v té budce na koupališti. Přetislav.
1: Ahoj, já si pamatuju jako dítě, když jsme s klukama lítali na koupališti u nás v Ústí a to nesmělo chybět. V jedné ruce tácek s párkem promaštěným, chleba, hostice a v druhé ruce automaticky cukrová vata, takže na dece jsme dlabali párek a druhou rukou kousali ten přeslazený cukr.
0: Cukrová vata, no jo, na to jsme úplně zapomněli. Jak tam vždycky stál ten pán, nabral tou lžičkou, my jsme tomu říkali vytacit, že jo, nebo vzpomínáte, jak jsme vždycky kupovali vytacit, dali jsme si ho takhle do levé nebo do pravé hrsti a lízali a pak jsme dělali ty kyselý škleby. Jo! Pitič mi tady napsal Klouda. Ahoj, když jsem byl puboš, tak jsme chodili na koupáku v Havířově na pivo. Závodili jsme, kdo z kelímku postaví vyšší komín. To byly časy. No, to byly. Vojtisk.
2: Ahoj, Michale. Já si vzpomenu na dětství, na slatiňanské koupaliště, na připečené, přesolené hranolky s tatarkou. A když si chtěl přivolat obsluhu, tak tam měli takový pískající hamburger. Tak jsem si na to teďka tak s tebou vzpomněl. Díky ti a měj se, čau.
0: Měj se, směj se. Michaela.
3: Michaela, za mě na prvním místě byla točená zmrzlina. Hmm. Žádný takovýhle masný jídlo hnusný, ale točená zmrzka meruňkovo-vanilková. To byl vždycky luxus a to prostě ke koupálku patří.
0: Jo, ono dneska taky udělat dobrou zmrzlinu, aby to nebylo jenom z prášku, to je kumšt. Jan.
4: No čus Michael, tady Honza. No tak já si myslím, že nejlepší na koupaliště byly vždycky krokety s tatarkou, sýrem a česnekem. Všechno zamíchaný dohromady, protože to byla největší pecka. Jako nesměl z toho sníc moc, protože pak ti bylo zle, ale vždycky se to dalo. Tak čus, měj se zdár.
0: Eliška píše, nejlepší na koupáku, hrancle. Hrancle, to je taky slovo, vidíte. Hrancle na koupáku. Já si vzpomínám, když v 80. letech, nebo možná to už byly 90., já nevím, ale začala éra frýťáků. Vzpomínáte si na to? Jak jsme stáli fronty na ty fritézy, kde jsme lili 2-3 litry oleje, v tom byla taková ta vanička prostě, že jo, a pak to šlo jako do digitálu, že vám to samo prostě, vy jste si tam dali odpočet 15 minut, 10, 5, 3, ono vám to samo vyplo, ty hrance vyjeli nahoru, oni se okapali a pak jste to prostě jenom posolili. Ježíš Maria, to byla éra, my jsme snad každý večer měli hrancle z frýťáku. Miška.
5: Nazdar, Michaele. No, já vzpomínám konkrétně na jeden jediný nanuk, který jsem si kupovávala na koupáku, když mě bylo, nevím, asi 12-13 roku a byla bych ráda, jestli se aj někdo jiný na něho vzpomene, protože ať to googlím, AI prostě tak strašně chytrá, že ho nezná a byl to normálně sírový nanuk, opravdu sírový, jmenoval se Cyrano, na obalu byla taková myška. A možná už se ani nedivím, že se už neprodává.
0: No, možná už se to nedělá, ale víte, na co jsem si ještě vzpomněl? Vím, že na koupákách taky ještě frčeli utopenci, ale pozor, hermelín, nakládaný hermelín. A vždycky, když jsem tam stál tu frontu, že jo, tak takový ti starší pardálové, že jo. A ty feferonky, holčičko, ty mi tam dej 4 a ne 3 a hodně toho oleje. A k tomu domácí chleba. No, tak já už vím, co si dneska dám hospůdce. Nakládaný hermoš. Ano, pěkně a uprostřed ten paprikáč. Jušušmarja. Já bych to dneska dal Robinovi.
6: Čau, Michaele, tak já jsem dělal v roce 2015 v Havířově na koupališti a dělali jsme langoše. No a na tý se stála fronta, ale neskutečná. No a tím, že se tam prodávalo zároveň i pivo, tak to bylo dvojnásobný. Takže za mě paráda, práce se skvělýma lidma. A super atmosféra, vyzvávat tam z toho výdejního okýnka na všechny ostatní okolo, že tam mají nachystaný langoš a oni sedí třeba 20 metrů dál na dece. A pak to tam třeba 10 minut jenom tak jako leželo ladem. Tak čau, Robin.
0: A vidíte to. Langoš a rok 2026 a furt se to prodává.
7: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak máme tady pár maličkostí z dopravy těsně před 11. hodinou, tak kde pak to nejezdí. Pozor, obec Mníšek pod Brdy, to je Praha Západ, nehoda dvakrát osobák, zdržení do 10 minut. Praha z Prahy na polsko-státní hranice D1, 193. kilometr, tam je nehoda nákladňáku a probíhá vyšetřování. Teďka dokonce tam blikl ještě jeden nákladňák, nehoda. A D52, 26. kilometr z Brna na Pohořelice. Pozor, nebezpečí, vozidlo v protisměru, ještě jednou. D52 z Brna na Pohořelice, vozidlo v protisměru, 26. kilometr.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Přesně důvod, proč já mám rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss
2: nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
4: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
1: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci
3: s DJem Basslickerem.
4: Hi, this is Denzel. How are you doing?
5: Hi, this is Zina.
6: Hi, this is Marcus Schultz.
7: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
8: Big DJ Basslicker.
2: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
9: Na Radio Kiss.
10: Radio Kiss počasí.
11: Dnešní den je slunečný, obloha je jasná nebo skoro jasná, k večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia.
10: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Na dnešní den, tedy 29. května, připadá Den daňové svobody. To znamená, že do dneška Češi pomyslně pracovali na financování státu a od zítra začínají vydělávat sami na sebe. Letošní výpočet navíc ukazuje, že samotné schodky veřejných rozpočtů představují dalších 8 dní práce pouze na financování deficitů. V Evropě tento týden padly teplotní rekordy, mimo jiné ve Velké Británii, Irsku a Francii. Za horkem, které se obvykle vyskytuje až na vrcholu léta, stojí takzvaná teplotní kopule, teplého vzduchu ze severní Afriky, která se ocitla uvězněná pod tlakovou výší nad západní Evropou. A vliv má i fakt, že Evropa se otepluje výrazně rychleji než zbytek planety. A teď zpátky domů.
12: Prvních 12 koncertů už zveřejnili pořadatelé letošního Mělnického vinobraní, které se koná 3. zářijový víkend. Třídenní slavnosti nabídnou 70 vystoupení na 5 scénách. Hvězdné kapely a zpěváci se představí nejen v placených dnech, ale také v neděli, která je zdarma.
10: Sport.
11: Sobotním finále mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Arsenálem vyvrcholí sezóna Ligy mistrů. Pařížané se můžou stát teprve druhým týmem v moderní éře soutěže, který obhájí trofej. Naopak londýnský celek bude usilovat o první ušatý pohár v historii. V dosud jediném finále před 20 lety neuspěl. Zápas se odehraje v sobotu od 18 hodin. Tolik zprávy v jedné minutě na Kisu a Tereza Jandová.
13: Posloucháte Radio Kiss, všem nádherný a slunečný pohodový pátek přeje od mikrofonu Michal.
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: na Kissu. Vzpomínáte si na tu éru, když se objevila Sia, ta holka, která vlastně měla tak dlouhou tu ofinu a nebylo jí vidět vůbec do tváře? 5 let mám pocit, 5 let se skrývala, než to potom celé prasklo a řekla si, já už to nedávám. Dlouho holka vydržela. Prosím vás, ještě mám tady jednu takovou krásnou SMSku, která mi přišla od zámečnictví Beran. Ještě k tomu dnešnímu dopolednímu tématu, tím bych to úplně zavřel. Ohledně těch koupališť, plaveckých bazénů a koupáků. Zdar Michaele, na koupáku byly nejlepší roštěnky, ale ne ty na grilu, ale ty v plavkách. No, to je svatá pravda. To je svatá pravda, Barry. Já jsem dokonce s kamarádami, jsme tam dávali sraz, aby jsme vlastně na koupák chodili jenom proto, aby jsme tam viděli ty naše kočky, aby jsme je potom mohli pozvat třeba na limču, nebo na párek v rohlíku, tehdy nám bylo ještě málo, tehdy jsme nemohli pozvat ani na panáka, ani na zelenou, to by nám neprodali. Je, to byly časy. Rande na koupališti. A pak, jak jsme vždycky ještě na těch klouzačkách, jak jsme tam nahoře, než jsme sjeli, jak jsme tam třeba stáli hoďku a kecali s něma, že? První balící techniky. Tak jeď, ne. Jeď první ty, ne. Minule jsem jel já první, teďka je ty první, ne. Já jedu až po tobě, tak jo, dobře. Kiss,
1: Radio Kiss. Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you're listening to my new single,

0: Do vašich uší a bedínek Masterboy. Úžasná to věc a pěkná vzpomínka. Našel jsem luxusní moudro dne. Věřím, že každý v práci máte nějakého kolegu, o kterém si říkáte, že mu tak nějak chybí asi mozek. Tohle se vám bude líbit.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Fakt, že medúza přežila 650 milionů let bez mozku, přináší naději mnoha lidem.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: Už několik nabídek jsem dostal, abych jel na takovou tu obrovskou výletní loď, která má 8 nebo 10 pater a je tam 4,5 nebo 6,5 tisíce cestujících. Asi zase nepojedu. Na takové výletní lodi totiž si spálili nohy o rozžávenou podlahu u bazénu. Teď chtějí astronomické odškodnění. Mrkneme na to a jaká to je částka?
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. Lepší než originál.
2: Alex Kolova, náš moderátor. Co to je za song, nebo jak to máme uvést?
3: Já jsem si 100% jistý, že všichni naši posluchači poznáte ten song z prvních tónů. What is love?
4: Já celou dobu myslel, že to byl originál.
5: Tak tohle byla naprostá paráda.
3: Děkuju.
2: Alex, se taky můžete zasypat láskou nekonečnou. Díky hlasování na webu kiss.cz.
1: Raní Kiss od 6 do 10. I might never be night and shine an armor. I might never be the one you take home to mother.

Hasibou. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

na takové té velké zaoceánské lodi, má to 5-6 pater. Některé ty kajuty stojí opravdu statisíce. Někdo to fakt miluje. Já jsem dlouho přemýšlel, zdali se vydat na takovou dlouhou plavbu, když tam potkáte 3,5 nebo 4,5 nebo 5,5 tisíce kámošů každý den, jo? Tam jako se není kam podle mě schovat, no. Trošku mi to jako ještě pořád dělá takovou fobii, ale třeba to jednou dám. Třeba jednou, jo. Mám tady příběh, který vás možná teďka trošičku odradí na dovolenou u bazénu právě na takové lodi, ale americký turista žaluje tuhletu výletní společnost Carnival o více než 100 milionů korun poté, co si na rozpálené podlaze u bazénu spálil nohy. Tvrdí, že během pár kroků utrpěl popáleniny druhého stupně a dodnes se léčí. Podle žaloby firma už roky věděla, že povrch umí být doslova jako pánev na volská oka, ale nic s tím neudělala. Jak to celé dopadne, na to si budeme muset počkat. 100 míčů, to by se hodilo, že jo? Trošku popálené nožičky. Dáme pak na to led, hořčici, cibuli a bude to OK. No, jaké z toho plyne ponaučení? Když kysáci jedete na luxusní loď All Inclusive, možná si kromě plavek přibalte i pracovní boty ze stavby. Možná by se vám u bazénu mohly hodit. Radio Kiss.

Vzpomeňte si dobu, kdy se nosily síťovky, kožené bundy a trvalá. Jeden z největších hitů 80. let hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

Madonna, La Isla Bonita. No, ta za svůj život a za svoji pěveckou, filmovou a hudební kariéru vydělala velký balík peněz. Troufám si říct, že možná víc než náš čerstvý výherce skoro 3 miliard korun. Určitě jste to zaregistrovali, bylo to všude. Česko má nového miliardáře, ne milionáře, ale miliardáře. Absolutně nevím, co bych s takovou částkou dělal. A protože se zjistilo, že to byl registrovaný hráč, dneska jsou to teďka čerstvé informace, tak sázkovka už přesně ví, kdo to je. Jo? Oni ví, kdo to je. Protože samozřejmě vy můžete mít takovou tu aplikaci, můžete mít tam dokonce nastavené, že pravidelně sázíte, hele, každou středu mi vyplň tiket za 200, za 100, za 50, každý pátek mi tam dej něco do Eurojackpotu. Já teda žádnou takovou registraci nemám, ale pozor, sázkovka už mu dokonce, protože samozřejmě byl právě registrován, poslala e-mail, že on je tím výhercem. Ale pán se ještě neozval zpátky. Po zdanění mu stále zůstane asi 2,5 miliardy a odborníci radí hlavně o tom nikomu neříkat. No, upřímně, kysáci, znáte to, jo? Když máte něco automaticky nastaveného, tak občas na to zapomenete, jo, aha, já tam každou středu nebo každý pátek nebo každou neděli sázím, jo? Znáte to, jo? Ta hlavička na to zapomene. Teď si představte, že vám přijde e-mail, vyhrál jste 3 miliardy. Já bych se asi taky chvilku smál, vedle prince z Nigérie, to zní úplně stejně, ne? Do koše, spam, naschle. Tak snad se ozve, no. Snad se ozve.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava, doprava, doprava, tak co pak jsme tady našli a o čem jste nám dali vědět? Kysáci, máme tady něco od Adama, tak kde se to děje?
2: Nazdar kysáci, jedna dopravní, kdo jede ze Sedlčan směr Příbram po 18. státovce u obce Výchova, asi se tam stala nějaká bouračka, stojíme tady, tak se tomu když tak nějak zkuste vyhnout. Díky, čau.
1: Lukša.
3: Čau Michaele, tady Lukša. Prosím tě, Středočeský kraj, z Buštěhradu na Kladno, na tom kruháči velkým, převrácený kamion, vyprošťují to tam, pouštějí to kivadlově, dělají se tam docela slušný kolony, počítejte zdržení tak 10 až 15 minut možná už v tuhle chvíli, těžko říct, a myslím si, že to ještě tak na hodinu minimálně, než to tam odsaď vyprostěj. Čau Lukša.
1: No jo, pátek, D2, mimořádná zpráva o situaci na dálnici kilometr první ve směru na Brno exitem 1 Brno jich a 1/41 směr centrum. Provoz na dálnici je plně obnoven, vozidla odjela a kolona už se rozjíždí. Za chviličku C-blok a zprávy ve 12. A pozor! Poslední, možná asi úplně navždy, poslední velká samolepka KISu. Kdo bude ten šťastný majitel a pak ji prodá na bazošu?

0: Party může začít.
1: BH@atrakce.cz.
0: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
1: BH@atrakce.cz.
0: A o děti bude postaráno.
1: BH@atrakce.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Radio Kiss počasí.
5: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia. V Čechách může být místy až 28 stupňů a na horách kolem 19.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Konflikt dvou řidičů dnes dopoledne asi na půl hodiny zastavil D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují o tom tiskové agentury. Veškerý personál je podle Bezose v bezpečí. Zatím se neví přesně, co se stalo. A teď zpátky domů.
6: První prodloužený květnový víkend přes 5 000 návštěvníků, druhý prodloužený květnový víkend přes 3 000. Zájem o jízdu lanovkou na Sněžku nepolevuje ani po letošním zdražení cen o 10% a prodloužení hlavní sezóny ze 4 na 6 měsíců. Zvýšení cen se netýká školních skupin. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu s fotbalovou Spartou o další rok. Během sezóny po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky opce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
7: Poslední velká samolepka KISu. Od pondělí už zase nic

Je možné, že to třeba zase někdy vrátíme, jo, znáte to, nikdy neříkej nikdy, ale třeba v téhleté sezóně poslední samolepka, velká samolepka KISSu. Tak kdo bude ten šťastný za malý okamžik, výherní signál 210-323-323? Kdo bude moci říct, já jsem ten, nebo já jsem ta, která získala to úplně poslední u Michaela? Držím vám palce. No a pak vám prozradím, co vás čeká od pondělka. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light.

0: 3, 2, 1, teď.
1: Velká samolepka KISu může být tvoje, pokud se dovoláš do studia. Právě teď 210 323 323.

0: dnes kdo pak tam?
1: Tady Mira.
0: Ahoj Miro.
1: Čau.
0: Dneska dvojka.
1: Ten druhý.
0: Dvojka,
1: jo,
0: no.
1: Jo, já si to mám.
0: Tak ahoj, pěkný pátek, čau.
1: Jo, díky, mějte taky.

0: 210 323 323.
1: Velká samolepka KISSu.
0: No a teď mi řekněte, jak dlouho jsme tady rozdávali tu velkou samolepku KISSu. Kolik to bylo, půl rok nebo jeden rok? Já už vůbec nevím, s váma totiž ten čas letí tak rychle. Ano, vždycky pondělí až pátek po 12. hodině velká samolepka KISSu. Někdo měl pocit, že mu přijde plakát o velikosti metr krát metr. I takové SMSky jsem tady měl. Michael, hele, nespletli jste se. Ta velká samolepka KISSu je nějaká malá. Ne, ne, ne. No tak dobře, pojďme zjistit, kdo bude mít poslední samolepku velkou KISSu. Kdo pak je na druhé straně?
2: Nekecnej, tady Angelo, Ondra, čau.
0: Angelo, já už myslím, že se dovolal Anděl normálně, Roman Anděl.
2: Ty krás, není možný, nazdar, Michael.
0: No tak nazdar, Angelo, první otázka, máš už velkou samolepku KISSu?
2: Nemám.
0: To je dobrý, to je dobrý.
2: Není možný se dovolat, ale vyšlo to.
0: No, a tobě to vyšlo úplně naposled, chápeš to?
2: Ty krásu, mazec, dobrý.
0: No tak kde zrovna seš, kde jsme tě zastihli, kam jedeš,
2: hele,
0: v čem
2: hele,
0: jedeš?
2: Jedu z Kutné Hory do Pardubic, do naše z domů, jezdím na motohovce.
0: Já jsem z Kutné Hory, odtážený syn. No chlape, tak Angelo, prosím tě, velká samolepka KISSu, to bude asi na odtahovce, že jo?
2: No, doufám, že jo.
0: A ty jsi taková ta dobrá odtahovka, která jakože zachraňuje z průšvihů, anebo odtahuješ, když někdo blbě parkuje?
2: Hele, ta dobrá, pomáháme, nehody, bouračky, poruchy, takže pomáháme lidem.
0: Nějaká veselá historka, spadlo ti něco někdy ze zadu z korby?
2: Ale musím zaklepat, ještě nespadlo, ještě ne. Doufám, že nespadne.
0: Jasně, měl jsi to vždycky dobře zajištěný, jo?
2: Tak.
0: Chlape, že seš to ty, tak dovol mi ti splnit i jedno hudební přání. Co to bude takhle na cestu teďka na KISSu? Co by ti udělalo radost?
2: Jo, co to bude, tak mohl bych tam zahrát nějaký starý dobrý Linkiny, něco z Meteory, klasiku.
0: O Linkin Park, jo?
2: No, může být.
0: Dobře, tak já tady něco dám, kamaráde, jenom že seš to ty, jo?
2: Super.
0: No Angelo, já ti gratuluju, ty seš úplně ten poslední, který získává velkou samolepku KISSu a jsem rád, že ses dovolal.
2: Já taky, úplně nedoufal jsem, ale vytáčel jsem do poslední chvíle, co to šlo.
0: Nádhera. Ať to jezdí, ať těch odtahů máš, no ne, vlastně to ti nemůžu přát co nejméně, protože to bys neměl práci, že jo?
2: No, dá se to tak říct, no.
0: Já ti přeju, aby
2: těch
0: ťukanců, jo, bylo co nejvíce, anebo takzvaně pokažených motorů, jo, no. Chlape, užij si to, měj se krásně a vydrž mi na lince, ahoj.
2: Dobře, čau, Michael, čau. Velká samolepka
0: KISSu. A tady něco pro Angela. Pro jeho nejkrásnější.

0: a kdo s náma vydrží ještě pár minut, tak vám prozradím, co vás čeká od pondělí po 12. hodině.
1: Radio Kiss. Kiss.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
3: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
5: Yes! Okay, come on! Martinez, you ready, girl?

0: Vydrželi jste, kysáci? Vydrželi, vydrželi. Chtěli byste vědět, co od pondělí 1. června na Den dětí tady vždy po 12. hodině místo velké samolepky kysu bude? Pondělí až pátek? Vydrželi jste? Chvíle napětí? Od pondělka, nově, budeme po 12. hodině na telefon 210 323 323 rozdávat nový automobil znač... Ne, to by neprošlo. Michale, neblázni, neblázni.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
0: Ne, nebudeme rozdávat autíčka. Bylo by to hezký, ale budeme rozdávat letní devadesátky. My jsme si říkali, že už v tom červnu by mohlo být krásně vedro a vypadá to, že bude. Takže celé 3 měsíce, červen, červenec a srpen, kdo se dovolá jako třetí volající, bude si moci tady se mnou třeba pokecat a vybrat nějakou letní devadesátku. A nebo něco, co má v názvu léto, prázdniny, holiday, summer, já nevím co všechno. A nebo ve vás evokuje prostě pohodičku, léto, vedro, moře, oceán, pláž, potůček, jezero, přehradu a já nevím co všechno. Stačí se dovolat na 210 323 323, v pondělí to pěkně spustíme, no a vy si budete moci vybrat letní devadesátku. Já se na vás těším, takhle budou znít džingle.
1: Letní devadesátka. Letní devadesátka Rádia Kiss.
0: Každý den, pondělí až pátek, tady budu čekat na jeden telefon od vás, 210 323 323. Tak pokud máte rádi devadesátky, můžete zavolat a my vám to přáníčko hudební rádi splníme. Těším se na to a pojďme to odpálit třeba touhletou holkou.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
0: Už od pondělí. Letní devadesátka pěkně po 12. hodině. Kdo se dovolá, splníme mu jeho hudební devadesátkové přání. Těším se na to.

kaskáda. 3:15 a 1 minuta k tomu. Pokud ještě nemáte lístky třeba na zítřejší Mikulov, kam jedeme za váma, tak samozřejmě Mega Kiss Party. Pojďte klidně na stránky Ticket Portálu, protože tam se všechno dozvíte. Ano, v Mikulově bude zítra veselo. Otevírá se tam areál velmi brzo a pokud třeba nemůžete do Mikulova, tak si můžete najít třeba další Kiss Party zastávku a to už je 18.7. Máchovo jezero, pláž Klůček, Doxy. Vybírat je opravdu z čeho. Mrkněte na stránky kiss.cz/kissparty2026.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za vaše hlasovky, tlačítko doprava, tak kdybyste o něčem věděli, nějaké velké komplikace, můžete poslat.
2: Zdravím kysáci při pátku, info D1, Praha, Brno, stojí to od Býteše, to je jedna věc. A druhá věc, z Brna na Prahu už odklízejí ten kamion, prosím vás, je to tam zúžený do rychlého pruhu do levýho. Nekoukejte, jak Jeřáb vykládá, jeďte, zacpáváte celý Brno. Díky.
1: A další velká prosba.
3: Zdravím, tady Roman, měl bych vzkaz pro všechny motorkáře. Před chvílí jsem měl u Vlachova Březimálem nehodu s motorkářema, který mi vylítli v zatáčce proti náklaďáku po prostředku silnice. Apeluju na všechny kulky za řidítkách, zkuste víc přemýšlet za těma řidítkama. Ať se všichni zdraví vrátíme domů.
1: Ano, šťastné kilometry přeje i Kiss, za chviličku si dáme třeba Dainero a Gigi a D'Agostino. No a pojďme na další skvělou muziku, teď čerstvé zprávy ve 13.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
3: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako Safo_CZSK. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
4: Radio Kiss počasí.
5: Dnešní obloha bude jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia. V Čechách může být místy až 28 stupňů a na horách kolem 19.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Firma Kostelecké uzeniny z holdingu Agrofert požádala Ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci na modernizaci elektrických pohonů za 3,66 milionů korun. Ministerstvo nyní u žádosti posuzuje možný střet zájmů a rozhodnutí o vyplacení dosud nevydalo. Střet zájmů se řeší kvůli premiérovi Andreji Babišovi. Umělá inteligence pomáhá historikům odhalovat tajemství stovky let starých šifer, ukrytých v archivech a knihovnách po celém světě. Díky moderním algoritmům se daří rozluštit texty, které byly dosud nečitelné, a nahlédnout tak do světa tajných lékařských receptů, milostných dopisů i politických intrik. Informuje o tom britská stanice BBC. A teď zpátky domů.
6: První letošní kontroly kvality vody na koupalištích v Královéhradeckém kraji přinesly smíšené výsledky. Zatímco koupaliště Dachova u Hořic je podle hygieniků vhodné ke koupání, oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku je na tom hůř. Odborníci tu zaznamenali sníženou průhlednost vody pod 1 metr. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Odvetami baráže o účast v nejvyšší soutěži skončí o víkendu fotbalová ligová sezóna. V obou dvojzápasech mají nakročeno k setrvání mezi elitou favorizovaná mužstva z první ligy. Ostrava bude v sobotu hájet náskok 3-0 na hřišti Táborska. Slovácko po úvodní výhře 4-1 přivítá v neděli rovněž od 13 hodin Artis Brno. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
7: Venku je opravdu nádherně, tak pojďme si to užít i tady s muzikou na vlnách Rádia Kiss. Máme 13 hodin a 1 minutu.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Slavíme v tom měsíci květnu. Od pondělí už nový kalendář, nový měsíc, nový týden a bude červen. Něco pro cestovatele kysáce, pokud se o víkendu chystáte autem do Itálie přes Brenner, tak bacha, v sobotu bude kompletně uzavřený. Rakousko a Německo už teďka mluví o dopravním chaosu století. Důvod je velmi jednoduchý, protest místních proti kolonám, který teda paradoxně vytvoří ještě větší kolony. No a nepočítejte ani s objížďkami, Tyrolsko je chce zablokovat taky. Doporučuje se jet jinudy, anebo ideálně vlakem. Pak jsou ještě volná letadla a no to asi je všechno. Vrtulníček, letadlo. Takže prosím vás, bacha, Brenner v sobotu totálně uzavřený, ať tam nestrávíte v kolonách celý víkend.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

Vím, že jsem už to tady říkal na Kisu několikrát, ale tohle je moje nejoblíbenější devadesátka. Tohle je prostě pro mě top number one, Culture Beat a Mr. Fane. Když jsem to tenkrát slyšel úplně poprvé, okamžitě jsem si musel jít koupit single, tehdy to stálo asi ještě 390 korun, jedno takové CDčko a na něm byly jenom tři písničky. Teďka něco pro vaše oči, pastva pro oči kysáci, Jižní Morava zase hraje všemi barvami, zatímco ještě před pár dny lidé obdivovali pod Pálovou Rudá pole s jetelem, určitě znáte, teď krajinu u Mikulova a Dolních Kounic zaplavily rozkvetlé vlčí máky. Fotografové i turisté míří hlavně k jezeřanům Maršovicím, kde je prý nádherný výhled na Pálavu přímo od lavičky u Božích muk. Jenom pozor, zemědělci prosí lidi, influencery a youtubery, aby nelezli do těchto polí a nechali po sobě nepořádek. Jo, takže selfiečko maximálně někde na kraji louky, my chodíme dovnitř, aby to neskončilo pokutičkou na policii.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Best of Millie.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: kam třeba vyrazit kysáci 13.32. Pokud letos vybíráte letní dovolenou, tak podle žebříčku European Best Destination má nejkrásnější pláž Evropy Portugalsko. Vyhrála pláž Monte Clérigu v oblasti Algarve právě v Portugalsku, která láká na zlaté útesy, obří vlny Atlantiku a nádherné západy slunce. Druhé a třetí místo bere Řecko, konkrétně je to řecká pláž Vutumi na ostrově Antipaxos. No a tyrkysová vodička a k tomu bílý písek. Mimochodem Řecko ovládlo celý žebříček skoro jako Sparta titulovou sezónu. Skoro, jo? Těsně před vrcholem. No a zatímco Evropané řeší nejkrásnější pláže světa, myslím si, že Češi už tradičně řeší hlavně to, jestli je tam místo na ručník zdarma, slunečník zdarma a točené pivo, které se vejde do stovky.
1: Radio Kiss.

Pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na

Shop Boys. 13.40 a já bych si dovolil vás všechny pozvat, třeba se do některého městečka trefíme, třeba máte volno. Musím říct, že už dlouho jsem neměl takhle nabitý pracovní, ale vlastně je to i na jednu stranu relax víkend. Já bych začal dnešním večerem, pokud náhodou jste někde od Plzně nebo bydlíte někde před Plzní, tak v takovém krásném městečku jménem Hořovice, tam je legendární diskoška Klub Labe a já se tam opět po roce vracím. Minule to bylo super, jsme končili někde ve 4. Naštěstí jsem nepil, pak jsem ještě jel domů, protože druhý den jsem také něco měl. Takže dneska Klub Labe, Hořovice, retro party, nejlepší 80-ky, 90-ky, milénium a tak dále, support ještě DJ Tomáš Mašek, takže pokud byste chtěli dneska večer Hořovice, je to před Plzní. Zítra, pokud máte čas, tak jsem v divadle Broadway, to je v Praze, tam hrajeme muzikál Mídlový princ ve 14 a v 18 hodin. No a v neděli se ještě přesunu do Teplic. To se uvidím i s Tomášem Morávkem, který tam s náma bude. A tam jsem byl poctěn moderací 40 let na scéně kapely Motorband, ale hlavně startuje 31. května v neděli lázeňská sezóna v Teplicích a bude tam velký koncert v 8 hodin večer. Petr Janda, Bára Baziková, Láďa Křížek, Roman Dragoun, Tomáš Krulich, Petr Kolář a další. Takže pokud byste náhodou v neděli byli v Teplicích, zveme vás.

Ještě než tady pustím Radka s Magdičkou a opět vám něco v odpoledním jumpu rozdají v finále jejich soutěže 14 až 18, tak vám chci připomenout, že v pondělí startujeme nový měsíc a je tady 1. června, Den dětí. A my jsme se rozhodli tady úplně všichni, že Den dětí oslavíme trochu jinak. Už od 6 rána vás čeká speciální playlist plný hitů, které vás přenesou zpátky do dětských let. A myslím si, že v ranním kesu můžete slyšet i tuto znělku. Všichni jsme na to koukali.

0: Tak se budeme těšit. V pondělí začínáme v 6. Den dětí i na KISSu. Hezký víkend.
1: Radio KISS. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme krásné páteční odpoledne a pojďme spolu nejdřív na dopravu. Nikola ví o problémech na D1.
2: Na D1 ven z Prahy má přibližně za sjezdem na Říčany velká dopravní nehoda, jo? Už tam jsou všechny záchranné složky a už se to začíná štosovat a za chvíli to bude teda úplný masakr. Tak sama si vůbec nejezděte, objeďte to, dávejte na sebe pozor, nikam nespěchejte. Zbytečný je to, zbytečný. Ahoj, Nika.
1: Děkujeme, Nikolo, a Michal ví o koloně.
3: Prosím tě, kdo jedete směr Praha po D5, tak asi zhruba od 8. kilometru to tady popojíždí.
4: Pojďme se podívat do Kolína, Zborovská, tady se bouralo stejně jako na Vídeňské v Praze. Přátelé, doprava je opravdu katastrofální, teda teď mluvím za Prahu, jenom aby si si udělali obrázek, to, co jezdím 55 minut přes celou Prahu z jedné na druhou, tak mi dneska trvala hodinu 40, jenom aby si si udělali představu.
1: Tak buďte hlavně opatrní, v klidu a šťastnou cestu.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Rádio KISS počasí.
3: Napříč republikou je jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 22 až 26 stupni Celsia. V Čechách je místy až 28 stupňů a na horách kolem 19.
2: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: V zoologické zahradě ve Zlíně dnes zasadili stromy mladí nadějní herci zlínského filmového festivalu. Festivalové stromy se dosud sázely v univerzitním parku v centru Zlína. Alej z 20 stromy je ale už zaplněná a organizátoři proto hledali nové prostory, kde v tradici pokračovat. V budoucnu budou stromy přibývat v různých částech zahrady. Soud ve vídeňském Novém Městě uznal vinným Rakušana z plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni v roce 2024. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky. 21-letého Rakušana poslal soud na 15 let do vězení. Nejvýše mu hrozilo 20 let. A teď zpátky domů.
4: Hořkou pilulku museli zkousnout naši hokejisté ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. Stejně studená sprcha to byla ale i pro fanoušky, kteří utkání sledovali z velkoplošné projekce u jezera Most. Ti se na utkání vybavili. Nechyběla lehátka, deky a hlavně touha dovést hokejové mužstvo k vítězství. Z Mostu Lucie Sinková.
3: Sport. Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka čeká krátce po mistrovství světa ve Švýcarsku, které pro jeho tým skončilo čtvrteční porážkou ve čtvrtfinále s Finskem, plánovaná operace kolena. Poté se už začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
5: Pravdu dí to naše děvče zprávařský, je tady Magda Bronková a i Radek Hrdina.
6: No my vám přejeme moc hezké odpoledne a z muziky celá Flowrider teď na KISSu.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: Přejeme krásné páteční odpoledne. Dneska už na značkách tak, jak to má být, to znamená Magda Voronková a taky Radek Hrdina. Jaký jsi měl včerejší den, milý
1: bylo
0: kolego?
1: Bylo to krásný, bylo to skvělý. Já bych pozdravoval do Pardubic jednu firmu, u které jsem dělal teambuilding, potom party večerní. Jelo se, dlouho se jelo, ale byli naprosto skvělí. Pařili, i ten teambuilding byl skvělý. Prostě jako, myslím si, že to je byla přesně ta firma, kde není problém. Volejbal se celý den hrál, byli tam různý, jako, ale viděl jsi, že prostě ten tým tam jako funguje jako celé.
0: Vidíš to, takhle udělat jako team building ve čtvrtek, to znamená, že asi většina z nich dneska možná odpočívá.
1: Jo, šéfová jedna mi psala před malou chvílí, že to bylo těžký, ale že už je zhůru.
0: Jo, to je fajn, 2 hodiny odpoledne.
1: Ale o tom to je, to je právě jako jednou za čas je to potřeba, takže zdravím do Pardubic.
0: Jinak pokud máte třeba dneska nějaký team building, můžete to oslavit, máme dneska Národní den kancelářských sponek.
1: Jinak tam byla i slovenská odnož, která, já jsem si nejdřív myslel, že tam mají někoho, kdo je nemocný, ale i tak přijel, protože mu tam dali kapačku, pověsili. A já jsem nevěděl, jako co snížil. A říkám, aha, dobrý, tak jako někdo asi, kdo tady chce být.
0: Ano.
1: A i přes to zdravotní omezení. Ne.
0: On tam měl?
1: Tam byl chlast.
0: Já jsem se to myslela.
1: A kdo si lehnul na lehátko u Slováků, dostal kapačkou.
0: Pěkný, tak to můžete dneska vzít jako inspiraci, jelikož je pátek. A jdeme s odpoledním jumpem, startem právě teď.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Hrdinu Kiss.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8.

0: V jedné vteřině.
1: Přátelé, pokud jste ladili Radio Kissy včera, kdy tady zaskakoval za Radka hrdinu Martin Hájek.
2: Byl na tebe zlej, já jsem to viděl.
1: Bylo to strašlivě přísný.
2: Ne, tohle jako... stojí na odbory už.
1: No, má diskvalifikace v této
2: tohle rubrice. Tohle byl na tebe jako přísný.
1: Byl na mě fakt přísný, no, ale kysáci to samozřejmě všechno poznali, takže dobře. Nicméně já jsem ta hodnější po každé ve vysílání. A
2: ne,
1: dneska...
2: po každý jsem hodnější já, milá zlatá, protože já ti dávám 3-4 vteřiny.
1: No, ty máš 1,7, to je víc než dost.
2: Tak schválně. Indici.
1: Indicie, je to český.
2: No, výborně.
1: Já si myslím, že to poznáš, ale podle mě i v 0,5 bys to podle mě taky poznal.
2: Kdyby náhodou ne, přicházíte na řadu vy a vše mobilní aplikace, tak ale jdeme na to.
1: Jdeme vzpomínat na naše léta.
2: Promiň, ale tohle je neuvěřitelný evergreen.
1: Přátelé.
2: Myška David.
1: Myška David.
2: Jinak my máme Cečka v autě. Aha. A já se chystám a s Eliášem se svým synem, že prostě ho naučím čáru.
1: Je takhle, jo.
2: Čáru.
1: Dobře.
2: To je hra.
1: Já vím, já si na to vzpomínám, taky jsem to ještě zažila.
2: Tu, myslím, tu hru, jo, ne, tu, jo,
1: jo, dobře. Takže Michal David a Cečka, kysáci, pojďme si trošku zavzpomínat a tohle je bod pro mého Radka Hrdinu.

0: Takhle se vstává jedině na Kysu.
1: Lepší než originál.
2: Alex Kolova, náš moderátor. Co to je za song, nebo jak to máme uvést?
3: Já jsem si 100% jistý, že všichni naši posluchači poznáte ten song z prvních tónů.
4: Já celou dobu myslel, že to byl originál.
5: Tak tohle byla naprostá paráda.
3: Děkuju.
2: Alex, se taky můžete zasypat láskou nekonečnou. Díky hlasování na webu kiss.cz.
1: Raní Kiss od 6 do 10.

0: kamaráci, pojďme si na rovinu říct, že děravé silnice, to asi není nic jako fajnovýho, že jo? Proto taky máme spoustu silnic rozkopaných, rozdělaných, na to ještě lidi potom nadávají.
1: Když máš pořádnýho terénáka, myslím, že není nic lepšího, než prostě mít tu děuru za děurou.
0: Jo, pořádný výmo za výmolem.
1: Jo, prostě já, ty dlumiče a vaky prostě už, jo.
0: No, ale zbytek asi populace, který má jako normální nějaký auta, tak potřebuje nějaké
1: 97% už potom ne.
0: Tak už moc nadšených není a samozřejmě, co taky moc jako nemáme úplně rádi, protože ty silnice jsou všude rozkopaný. A je to ale taky z toho důvodu, že třeba kolikrát taková ta silnice není dobře opravená, jo, a vlastně se to jako děravý furt do kolečka.
1: Magdo, nevím přesně, o čem chceš mluvit, ale jedno vím 100% jistě.
0: Povídej.
1: Tenhle problém Česká republika nemá.
0: Ne, prosím tě, rozkopaný silnice u nás.
1: Opravený, tady je všechno jako nový.
0: A rychle hlavně, že jo, všechno.
1: Já ti kolikrát nespozoruju, že tam je výmal už je opravený. To je prostě Česká republika.
0: Pojďme se ale na rovinu říct, že my si tak akorát tady u nás v Čechách na to opravdu můžeme třeba někdy postěžovat, ale nějaký postihy za to, že by to jako byly, to asi u nás úplně jako neplatí. Že?
1: Ty dostaneš postih. Když si tam urveš kolo v té díře, tak vlastně oni tě postihou za to, že jsi zničila ještě víc tu díru.
0: My se za chviličku podíváme do Afriky, do Ugandy, kde tenhle ten problém možná budou řešit trošku jinak.

0: Představte si, kysáci, že máte stavební firmu, jo, a teďka, nebo možná někteří, kteří nás poslouchají, tak doslova mají stavební firmu. Dostanete zakázku, že máte opravit nějakou silnici. Prostě jsou tam děury, výmuly a tak dále.
1: Nebo udělat novou klidně.
0: Nebo klidně udělat novou, jo. A vám se to třeba jako úplně nepovede. Prostě nevím, jako bagr tam spadne něco, prostě úplně to není
1: jo,
0: jako.
1: Bagry padají furt.
0: Je to tak.
1: Ne, to se stává. Ano, prostě. To jdeš a nejdu bagr.
0: Bagr. Tak u nás v Čechách nevím, jestli za to dostanete třeba nějakou pokutu, nebo vám už prostě podobnou zakázku nikdo v životě nedá a tak dál. Prostě
1: ne.
0: Nějaký postihy, nevím.
1: Tady ne.
0: Přesuneme se ale do Afriky. Pokud máte takovou stavební firmu v Afriku,

0: A stane se vám, že vaše silnice po vaší práci není opravená tak, jak by měla být, tak vám nehrozí žádná pokuta, nehrozí vám ani nějaký jako postih nebo pokárání od šéfa. Rovnou tam můžete přijít o život. Muhozi Kainerugaba, což je syn ugandského prezidenta, prohlásil, že pokud po zaplacení nové silnice uvidí výmoly, dodavatel za to zaplatí hlavou.
1: Jak se jmenuje? Kaine, ochraň tě ruka páně, nebo jak to bylo?
0: Prosím tě, Muhozi Kainerugaba.
1: Výborný.
0: Kainerugaba.
1: No pojďme si to převíst, tuhle tu praktiku, která je hodně drsná, co si budeme.
0: Masakr.
1: Převíst do České republiky.
0: Ano.
1: Přátelé, po jednom roce tady silnice dělají kuchařky, protože už nikdo by jiný to asi tady nedělal.
0: Ne.
1: Ne, že by odstoupili, ale už by prostě byli popravení.
0: No.
1: Já jsem měl po části nového úseku jednoho včera a připadal jsem si jak na koni.
0: No vidíš to.
1: Nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů.
0: Tak.
1: Je to asi možná nějaký milenecký úsek?
0: To je třeba záměr.
1: Nevím, možná to je záměr. Nicméně tohle je hodně drsné.
0: A zatím je to u nás ještě všechno v pořádku. No, jak
1: no.
0: Kde.
1: No, jak kde.
2: Odpolední Jump od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme na dopravní informace. Lukáš ví o nehodě v Brně.
2: Dopravní nehoda Brno na úrovni Modříc, Vídeňská, směr do města. 4 auta v sobě, v levém pruhu, dobržďuje se tam na vteřiny.
1: Děkujeme moc krát, Martin.
3: Kdo jedete z Českých Budějovic na Třeboň, tak se obrňte, protože třeboňský kruháč zase nestíhá.
1: Jedna dopravní nehoda na dálnici D2, je to ve směru na Brno a je to na prvním kilometru.
4: Pojďme, 3 dopravní nehody ode mě. Přímo v Bruntále je to Havlíčkovák, Český Krumlov, je to Budějovická a v Českých Budějovicích je to Lidická třída.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
2: Radio Kiss počasí.
3: Napříč republikou je jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 22 až 26 stupni Celsia. V Čechách je místy až 28 stupňů a na horách kolem 19.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Sněmovna dnes nedokončila schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Debata vyplnila 5 hodin, provázely ji i osobní výpady. Sněmovna bude na návrh klubu ANO pokračovat v rozpravě příští středu 3. června od 9 hodin. Nejméně 6 z 9 hudebních umělců, jejichž jména se tento týden objevila na programu hudebního festivalu, pořádaného administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa k 250. výročí založení USA, odřeklo nebo popřelo svou účast. Jde například o Morris Day nebo Milli Vanilli. A teď zpátky domů.
4: Šumavský národní park registroval, že někteří lidé porušují zákaz koupání v ledovcových jezerech, kde je především Oplešné, Čertovo nebo Černé jezero. Koupání a vstup na místa, která nejsou vyhrazena turistům, jsou zakázány a za porušení hrozí pokuta ve správním řízení až 10 000 korun. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Zástupce mistrovské Slavie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za Květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek. Mezi trenéry zopakoval vítězství za Duben kouč David Horejš z Hradce Králové. Pro oba jde o druhé takové ocenění v tomto ročníku. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
5: Vánce moc krát děkujeme, vám přejeme hezký odpoledne. Radek a Magda na svých značkách, jdeme na další hodinu.
6: Těšte se, budeme soutěžit.
2: To nejlepší, to nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, no a vlastně už se nám blíží pomalu, ale jistě konec měsíce května. To taky znamená, ale kysáci, že v pondělí tady máme Den dětí. Prosím vás, tady na Radio Kiss hnedka od rána pojede speciální playlist právě v rámci Dne dětí, takže určitě nezapomeňte ladit, protože se tady stoprocentně užijete parádní muziku.
1: To je vždycky fajn.
0: Jo.
1: Ty máte šplechtíčky, no. No, to já mám rád.
0: Taky. No a já jsem teďka na internetu narazila, prosím vás, na takový dárek pro děti, kdybyste náhodou chtěli inspiraci, a je to prej super. A vlastně se o to prdci nemusí zas až tolik starat, protože potřeba nakrmit to je vlastně jenom jednou za rok. Mm. A to je mravenčí farma.
1: No ne, to teďko řešíme. Řeší syn, jako Eliáš teďko, že to má jako v projektech.
0: Ano.
1: Budou si teda vyrábět nějak sami.
0: Jasně.
1: Já jsem si hned odsouhlasil,
0: aha,
1: že bude to u ex-manželky.
0: Kdyby to náhodou zdrlo. Takže určitě si užijte pondělek, Den dětí, hlavně se špuntama, je to jejich, tak ať mají hezký dny.
1: No, pondělí, Den dětí, děti, milí. Všechno nejvíc.
0: Takhle,
1: no. Buďte dětma, dokavať to jde.
0: Jako my dva.
1: Jako my dva.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kissu.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: Jo, takhle křišťálově čistá voda, tak to se dneska opravdu cení. Co si o tom budeme povídat? Protože samozřejmě dneska v té vodě máme různý nešvar jako mikroplasty, chlor, hormony, léky, těžký kovy a pesticidy. A proto je fajn mít tu vodu takhle krásně přefiltrovanou.
2: To se rozhodně vyplatí vždycky. A my tady celý tento týden soutěžili a ještě teď v tuhle tu chvíli, v tenhle ten vstup tady u nás na Kisu budeme soutěžit. A to o kuchyňský filtr AWUF. Je to nejnovější ultrafiltrační systém vyvinutý s ohledem na vysokou kvalitu filtrování pitné vody, takže to nejlepší momentálně, co existuje.
1: A je to samozřejmě od firmy Aquatopshop, takže pokud se vám nepodařilo tento týden se do soutěže dovolat, tak určitě navštivte jejich webové stránky. No ale my teď máme moment, kdy se dozvíme, zdali poslední tento filtr tento týden rozdáme. Kdo pak je tam? Halo?
3: Halo, halo, tady Jirka.
2: Ahoj, Jirko.
1: Čau, Jirka.
2: Odkud telefonuješ, prosím?
3: Prosím?
2: Odkud telefonuješ?
3: Jo, z Prahy telefonuju.
2: Dobře, v práci, nepráci?
3: V práci jsem.
2: Dobře, ještě takhle v pátek, jo?
3: No, ještě půl hodiny.
2: Ještě půl hodiny, tak ale možná to bude veselější, ta půl hodinka, uvidíme. Od nás otázka, pokud Jirko správně odpovíš, budeš mít tři možnosti ABC, tak filtr je tvůj, ten poslední bude tvůj. Ale pokud ne, přeskakuje to a bereme dalšího vysílání. Jseš OK?
3: Jo.
2: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
2: Potřebuje ultrafiltrace ke svému provozu elektřinu? Za A pouze během instalace, za B ne, za C ano.
3: Tak já bych řekl, že za B, že nepotřebuje.
2: Nepotřebuje?
1: Ne jo.
2: Jakože myslíš, že vyfasuje křečka malýho, ten tam šlape prostě v tom?
1: Jasně.
2: Nevím, jestli no, vyfasuje křečka, ale každopádně... Je to tak! Nepotřebuje ultrafiltrace ke svému provozu. Ta elektřina tam prostě prý není potřeba. Každopádně ty se to všechno dozvíš naživo, protože tenhle ten krásný, úžasný filtr, jo, je tvůj AWUF.
1: A Jirko, ještě mi jenom řekni, jak se to jmenuješ celým jménem?
3: Celým jménem Jirka Papež.
1: Takže filtr poputuje do Vatikánu. Juhu!
2: Milujeme, když nás poslouchají takovýhle lidi.
1: Jirko, ty nám ještě vydrž vteřinečku na telefonu. No a kysáci, od firmy Aquatopshop je to tento týden rozdáno, ale určitě mrkněte na webovky.
2: Jirko, já se stavím u spovědnice v neděli.
3: Dobře, tak jo. Budu tě očekávat.
1: Gratulujem.
3: Moc krát díky.
4: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo! Já moc děkuju!
0: Pětka, takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss. Best of Milan.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Jak slyšíte správně, kysáci, pojďme se ještě chviličku tomu hokeji pověnovat, i když vím, že spousta z vás už to asi teďka moc třeba vnímat nechce nebo nebude, ale každopádně je to ještě furt aktuální, je to tak?
2: Ježišmarja, když se furt hraje, no tak jasně. Jako může to být hezký hokej, ale už bez České republiky to víme. Tam Finsko nás jasně přehrálo, kluci to mají za sebou. Ten tým byl, jaký byl, tohleto už bylo rozebráno od včerejška milionkrát. Já myslím, že už bych to nechal bejt. Poskládaný úplně dobře nebyl. To není, že bych jako plival teďko na něj. Vůbec ne. Je to prostě hokej. A každý rok prostě vozit placky, prostě ježišmarja, to prostě nejde. Čtvrtfinále není vůbec k zahození, jsou týmy, které se tam vůbec nedostali. Je to tak, jak to je. Pojďme se podívat, kdo jde dál. Švýcarsko, Norsko. To znamená zítra od 15.20, stejný datum od 20 hodin, Kanada, Finsko. Vyřknu tady, jak to bude. Švýcaři hrajou zatím fenomenální turnaj, hrajou velmi dobře, prostě úplně perfektní hokej za mě, takže bych přál, aby Švýcarsku zůstalo zlato doma. Bylo by to fajn, zasloužili by si to. Myslím, že Nory přejedou. Kanada, Finsko, tam se může odehrát Švýcarsko-Finsko v finále.
1: Jo.
2: To je jenom domněnka, prosím vás. Kdy si to zase můžou vrátit, uvidíme, anebo Kanada. Ale myslím, že finále za mě bude Kanada, Švýcarsko.
1: Jinak, jak to všechno dopadne, se samozřejmě dozvíte v neděli. Od 15.30 se bude hrát o třetí místo a ve 20.20 potom tedy finále.
2: A kdyby nás to nezajímalo, co děti, tak zítra je Mikulov.
1: Je to tak?
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

Připomeňte si dobu, kdy vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu.

0: Přátelé, kamarádi, Magda mi říká tady ve studiu, prosím tě, potřebovali bychom nějaký krátký vstup, a tudíž jsem se rozhodl dát jednu takovou náročnější hádanku, bude to takový Forex 2B.
1: Dobře.
0: Ale schválně si to rozklíčuje.
1: OK.
0: Je to početní?
1: Ne.
0: Ale jednoduchá. Magdi, šli dva, šli tři. Kolik jich šlo?
1: Pět.
0: Pět.
1: Šli dva, šli tři.
0: Mhm.
1: Šli dva.
0: Mhm.
1: A šli tři, no tak tři.
0: Takže kolik?
1: Tak tři.
0: Šli dva.
1: Ano.
0: Šli tři.
1: Jo, šli tři, dva, jasně, ježiš, to je starý, no, samozřejmě to
0: bude. To je starý, ale vyplácala všechny možnosti.
2: Jump, odpolední Jump, Radia Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na poskvělém vtipu pojďme rovno teďka na dopravní nehody, protože bouralo se nám bohužel tedy na dálnici D1. Je to ve směru na Brno na 9. kilometru a bouralo se přímo také v Brně. Je to v ulici Žebětínská.
2: Žebětínská. Tam určitě počítejte se zdržením, klídek, pohoda, takže při pátku opravdu jako komplikace. Koukáme tady průřezem. Břeclav, Lednická, i tady se bouralo. My vám přejeme šťastnou cestu a pokud plánujete někam odjet na čas, rozhodně dříve.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Ticket Energylandia.pl.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Eurodance. Italo Dance.
2: Hands up. Dance. Nebo rej. To je Bass Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu KISS. Rádio KISS počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou dosahovat až 28 stupňů Celsia.
2: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Ověřování mělo trvat do roku 2028. Podklady hodnotí Národní pedagogický institut. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů, dnes to oznámila Světová zdravotnická organizace. Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou a 223 podezřelých úmrtí. A teď zpátky domů.
4: Pokud by došlo k blackoutu, tedy k výpadku elektrické energie, Plzeň by měla být do 5 minut schopna sama nastartovat vlastní systém výroby elektřiny. Plně funkční by tento model mohl být zhruba za rok, maximálně za rok a půl. Město by plně pokrylo potřebu sociálních zařízení, škol, školek a úřadů. Pro KISS Lucie Senková.
2: Sport.
3: Filip Salač zajel v tréninku na velkou cenu Itálie v třídě Moto 2 čtvrtý čas a bez problému postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa ztratil 164 tisícin na nejrychlejšího Itala Celestina Vietiho. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
5: Zajímavý závodník, my vám přejeme moc hezké odpoledne a druhá polovina je na svém startu.
6: Pojďme si dát taky dobrou muziku Ella Andersona nebo Saš na KISSu.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a všichni ti z vás, kteří trpí nějakým zubním kazem, tak teď dávejte dobrý pozor. Svítá nám totiž naděje všem v podobě toho, že už nám nebudou muset ty zuby vrtat.
1: Je to tak? Protože zestárneme a budeme mít klapačky.
0: A nebo můžete taky kysáci například vyrazit do Jižní Koreje. Protože tam vyvinuli zubní náplast, mikroihličkovou náplast, která dokáže u lidí regenerovat zuby. První výsledky vypadají docela dobře. Kas se za pár týdnů léčí, obnova zubní tkáně probíhá zhruba za 2 měsíce a u některých pacientů dokonce začaly růst nové zuby.
1: Ne, ne.
0: Jo.
1: Ale to ne.
0: Ale to jo.
1: Jakože nakonec budeme mít s proměnutím jako za to, jo, ty držky a huby prostě jako žraloci? Všude nějaký zub, když se vám vypadne, tak naroste další.
0: Ty si to tam nemusíš lepit ve chvíli, kdy ty zuby tam máš, ale třeba pro ty...
1: Já
0: pro
1: už
0: ty...
1: mám 2 dny, tady ty v zadní mám kanagonem.
0: No vidíš to.
1: Ne, tak jako bylo by to krásný, že by si zdala jenom náplas a přes noc by se ti to spravilo. Je to hodně zjednodušený.
0: Je to hodně zjednodušený takhle, ale je. Jako to jo, představ si, že fakt jako žádný vrtání a tak dál. No asi teda zubní lékaři nejsou z toho úplně nadšený, protože ti se vrtají rádi, co budeme.
1: Tak zubní lékaři, ono jako kdyby zlevnili a nebyli tak drahý, jak jsou, že jo, protože to je nekřesťanský, co si budeme některý ty zákroky, tak by to možná taky bylo jiný.
0: No uvidíme, tak co? Zubní náplast. Uvidíme, jestli to dojde k nám.
1: Kéž by tohle to fungovalo na 100%.
2: Odpolední jam. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: filmové hudební protiklady.
1: Já jsem si pro tebe dneska nachystala jeden super animovaný seriál, ve kterém jsme se toho vždycky strašně moc dozvěděli.
2: A, dobře, a já mám taky ale zrovna animák.
1: Ty máš taky animák?
2: Ale ne, je to film.
1: Je to film, je to dobře. I máš jí ukázku nebo nic?
2: Nemám.
1: Já tady ukázku mám, takže můžeme asi začít rovnou mnou, že budeš hádat první.
2: Dobře? Hádám já, jo?
1: Hádáš první. Kysáci, tohle je naše rubrika, chtěla jsem říct kysy v jedné vteřině, už se mi to trošku dneska motá.
2: Já už asi vím, ty už ale
1: asi
2: pojď.
1: Ty už asi víš, filmové nebo hudební protiklady, takže pojďme si otočit tady nějaký názvy. A já mám pro tebe tento skvělý seriál. Nebyla nikdy žádná smrt.
2: Cože? Byl jenom jeden život.
1: Já to tak, ano.
2: Jo, kolik mi to trvalo. No, ježiš, to mě hrozně bavilo. A mýho mladýho to baví.
1: No, vidíš to. Tisíc podob
2: život mývá. Ježiš, to bylo skvělý.
1: Já to zobožil.
2: A ty gauny, ty krvinky, to jsou takový ty, jak vypadali všichni stejně. To
1: jo, jo, jo. Vždycky jsme se tam jako spoustu věcí zajímavých dozvěděli, takže určitě pokud chcete zabřenout, tak mrkněte na to, pusťte to dětem. A co ty náš teda pro mě?
2: Hezonci VOS. VOS.
1: Příšerky SRO.
2: No jistě.
1: Příšerky SRO, jubí. Ta jsem dneska dobrá, teda dva šli tři a je to hned tam v tom mozku všechno správně.
0: Filmové hudební protiklady.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

0: Kysáci, v pondělí odstartujeme šestý měsíc v tomto roce a pro mnohé z vás už to třeba znamená, že se pomaličku, ale jistě chystáte někam na dovolenou. Někdo to třeba ještě ale vybraný vůbec nemá a rádi byste nějaký tip, kam třeba za tou nejhezčí evropskou pláží. Tak můžete se vydat rovnou do Portugalska, protože právě Portugalsko se pyšní údajně nejhezčí pláží s názvem Monte Clérigo. Je to na portugalském Costa Vicentia. Takže můžete vyrazit třeba tam. Vy jste chystáte? Vy jste tam byl?
1: Já jsem tam byl. Já miluji Portugalsko, to se ví obecně, to není nějaký vytahování, prosím vás. Jenom spíš potvrzení toho, že opravdu portugalské pláže jsou jedny z nejkrásnějších a pravidelně každý rok se vlastně pasují do první desítky.
0: Je to tak. Pokud by vám Portugalsko moc nevonilo, tak můžete vyrazit třeba ještě do Řecka, na ostrov Antipaxos a na pláž Vautoumi, a nebo na bronzové místo, kterým se pyšní rovněž Řecko, a je to pláž Fteri na Kefalonii.
1: Musím říct, že ty fotografie tady na těch dalších dvou, jo, jsem nebyl, ale rád bych tam byl.
0: Je, vypadá to krásně, ta průzračná modrá voda.
1: Aj.
0: No už je to tady za rohem, taky sáci, pokud se někam chystáte na dovču, tak si to užijte plný medoušky. Jump. Odpolední Jump.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: 7 ráno dnes v pátek jsme ukončili samozřejmě tuhle soutěž pro tento pracovní týden, ale vzhledem k tomu, že tahle soutěž je po celý pracovní rok 2026, včetně ale i svátku, když to je od pondělí do pátku, to už víte moc dobře. V 7 ráno třetí volající a můžete si vylosovat, v uvozovkách řečeno, nějaký ty peníze. No a snad tomu je

0: týdne, to znamená v pondělí.
1: Tak budeme držet palce.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. We fell in love as the leaves turn.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme teďka společně na dopravní informace. Jirka ví o D10.
2: Dálnice D10 z Prahy na Mladou Boleslav, 23,5 km, bouračka kamionu s osobákem. Štosuje se to. Kolona cirka 2 kilometry.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda taky na dálnici D1, je to ve směru na Brno 16. kilometr a bouralo se přímo taky v Brně a tam je to v ulici Hradecká.
3: Já tady mám jednu ve Zlíně, je to ulice Vodní a v Kladně Cyrila Boudy, i tady se bouralo.
1: Tak opatrně, šťastnou cestu s rádiem KIS.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: A party může začít.
3: www.atrakce.cz.
2: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
3: www.atrakce.cz.
2: A o děti bude postaráno.
3: www.atrakce.cz.
4: Radio Kiss počasí.
5: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou dosahovat až 28 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Náčelník generálního štábu Karel Řehka ocenil ve Vyškově zástupce 40 firem, které během roku umožňují svým zaměstnancům účastnit se výcviku aktivních záloh. Mezi oceněné společnosti patří například Česká národní banka. Vojáci zároveň předvedli ukázky výcviku. Ve španělském Madridu dnes odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi oběťmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček. A teď zpátky domů.
6: Ředitelství silnic a dálnic kvůli plánovanému rozšíření pražského okruhu na 6 jízdních pruhů uzavřelo 2 nadjezdy v ulici K Austisu a v ulici K Zadní Kopanině. Oba původní mosty se zbourají a místo nich tu vzniknou nové. Pro řidiče to znamená komplikace například při cestě do kompostárny ve Slivenci. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Rusko uspělo u disciplinární komise Mezinárodní hokejové federace s odvoláním proti zákazu účasti v mezinárodních soutěžích v příští sezóně. Neznamená to jeho automatický návrat. Nicméně disciplinární komise vrátila záležitost Radě Mezinárodní federace ledního hokeje, aby své lednové rozhodnutí znovu analyzovala a případně upravila. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
7: A my jsme připraveni na značkách a vyhoupnout ještě tu jednu hodinku.
8: Dáme si společně i s muzikou Felixin a nebo taky Avicii, pojďme na to.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Mikulově.
1: Patrik, DJ Baselicker, Martin, Lenka a Roman. Pozor, dorazí i Lukáš z nočních jukeboxů a přiveze kysácký merch. No a kam kysáci? No samozřejmě zítra v Mikulově, kde bude přesně 90s party s DJ z Rádia Kiss. No a samozřejmě budou tam i skvělí hosté.
2: Těch hostů tam bude. Ty jo, kdo tam bude?
1: Pojďme si to vyjmenovat, bude tam třeba Snap nebo 666 a nebo taky Verona tam bude. No a samozřejmě kysáci, že jo, jako nejlepší hosté tam budou.
2: Je to tak, ten Mikulov jako takovej bude narvaný jako každý rok, takže přátelé, Snap, 666 a Verona.
1: A Verona, no já mám takový pocit, že část našich DJs a moderátorů už tam vyrazila dneska, takže to bude asi slušný mejdan.
2: Ano, takový ty, co mají problémy s alkoholem.
1: Zdravíme.
2: Roman, Anděl a Patrik.
1: Je to tak.
2: Peltan. Ale to je prostě tak, no. Jako kluci to mají takhle.
1: A... jo.
2: Ne, tak všechno se musí připravit, porychtovat. A samozřejmě to cestování přes den je taky únavný, takže je lepší se tam vyspat.
1: Ano.
2: A hlavně kluci, co pořádají Mikulov právě, a agentura Vlny, tak Láďa s Mírou, tak to jsou skvělí kluci, který zdravíme. Láďa to je hezký kluk, Míra ten už tak hezký není, ale na druhou stranu je to hodný kluk. Takže zdravíme do Mikulova.
1: A běžte se tam na to podívat, bude to pecka.
0: Radio Kiss.

0: Víte že?
1: A hurá za zvířátkama v naší oblíbené rubrice Víte že, protože samozřejmě to je moje doména. Nicméně myslím si, že spoustu z vás určitě potěším. Možná si třeba řeknete, no fakt, že o čoveče. Víte že majitelé psů mají podle průzkumu více sexu než majitelé koček?
2: Je tam někde pro zase nějaký útolek, já bych si potřeboval vzít všechny pejsky domů.
1: A hodně venčit, hodně.
2: Protože, tak v tom je zakopaný pes doslova.
1: No doslova, čověče. Jo, no. A co dělají teda ti, co ty jako zvířátka nemají? To jako ty nemají vůbec tamto, čověče.
2: Mají, no, ale je to jenom na vlastňáky, no. No.
1: Tak hlavně je to, ať je to s lidma, jo, a ty pejsky nechte být.
2: No, ježíš, to nechce ani vzpomínat, přátelé. Ježíš Maria, fuj. Ale kdyby to takhle bylo, tak si jdu hned pro dva pejsky, no.
1: No tak jo, tak ty útulky by to potřebovali, ne, aby si to vzali domů lidi.
2: A tak jsou útulky, kde můžeš se jenom půjčovat, zase vrátíš, že?
1: Zase, ale pojďme jenom
2: jako
1: na ty pocházky.
2: Jako myslím venčit, ježíš Maria, Magdo.
1: Pojďme radši od toho,
2: no, jdeme.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Lepší než originál.
1: Alex Kolova, náš moderátor. Co to je za song, nebo jak to máme uvést?
2: Já jsem si 100% jistý, že všichni naši posluchači poznáte ten song z prvních tónů. What is love?
3: Já celou dobu myslel, že to byl originál.
4: Tak tohle byla naprostá paráda.
2: Děkuju.
1: Alexe, taky můžete zasypat láskou nekonečnou. Díky hlasování na webu kiss.cz.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Rádio Kiss aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Tak aktuálně vzpomínali jsme, kdo si to dá, jo, o to, kdo postoupí, kdo naopak bude hrát o třetí. To až všechno zítra, to už jsme tady vzpomínali. Mm. Pojďme se ale kouknout třeba do dalších ročníků, jo, jako fanouška, by vás třeba mohlo zajímat, kde se bude hrát dál. Okay. Takže v roce 2027 to bude ještě blíže než ve Švýcarsku.
2: A to kde?
1: Hned vedle. V Německu a hraje se v Düsseldorfu a v mém milovaném Mannheimu. Takže tam to bude v roce 27. Mm-hmm. 28 je to Francie, kde to bude v Paříži a v Lyonu.
2: Ano.
1: Taky je docela zajímavý zimák v Lyonu, musím říct.
2: Hezký.
1: Pojďme se podívat do roku 29, to bude úplně brnkačka. No, tak se to vezme pro koho samozřejmě. Slovensko.
2: Hezký.
1: Bratislava a Košice.
2: Pěkný.
1: No a právě před malou chvíli přistála oficiální zpráva, že v roce 2030, opravdu dnes rozhodnuto, to budou Helsinky a Riga, takže vlastně se to vrací takhle zpátky.
2: Pokud ještě vím, ale tak v roce snad 2028 by se měl tady hrát World Cup nějaký hokejovej a ten by měl být
1: v Praze. Jo, já to samozřejmě, máš pravdu, ano. Hovořím jenom o mistrovství světa. O té akci.
2: Přesně tak.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: No a vzhledem k tomu, že Kiss Active Weekend, yep. Že jo, tak kde budeš?
1: Já prosím tebe budu ve Zlíně na Zlín Festu, který bude teďka vlastně už probíhá a my tam budeme společně s Wendy Vronka s diskotékou Babi Jagi, takže pokud tam budete někde s dětma, tak určitě se na nás přijďte podívat, budeme tam mít dokonce 3 bloky po 30 minutách.
0: Já se chystám pěkně na svatbičku, takže zítra od rána je to nazvučený, čověče, dělám to i s obřadem, s party a tak dále. A těším se na Miriam a Daniela do budoucna Balážovi.
1: Aha.
0: No, Miriam teda ještě není, až zítra bude Balážova.
1: Yeah.
0: Takže všechno nejvíc takhle dopředu, těším se na vás a my se uslyšíme, ale až, co se týče teda odpoledního jumpu kompletně, až v úterý.
1: Je to
0: tak. A v pondělí jdu na olympiádu mého tady syna.
1: Je, yeah, Eli má olympiádu.
0: No, ale je školní.
1: Já, to je hezký. No, ale vy nezapomeňte, že v pondělí je vlastně den dětí, takže tady i na Rádiu KISS bude speciální playlist, no a teď už nám zbývá pouze jediné.

0: nepřijatelné z toho kresleného.
1: Jo, že to tak znělo.
0: Ten pták, jako...
1: Měl to být pokus o zpěv a byl z toho datel z Disneyland. Každopádně, prosím vás, kysáci, ano, v pondělí se tady slyšíme společně s Martinem Hájkem. Vy si užijte krásný víkend a samozřejmě program tady na Radio Kiss pokračuje dál. Dáme si Best of Millennium.
0: Martin Hovorka, my vám přejeme krásný víkend. Mějte se úžasně skvěle báčně a dělejte, co chcete, ale buďte s Kissem.
1: A za chviličku od nás ještě bude
0: a Mikulov, nezapomeňte!
1: Ano, Mikulov zítra!
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Radio Kiss.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Je tady od nás ještě slíbená doprava a Vláďa ví o kolonách.
2: Dojedete po 35 ve směru od Svitav na Mohelnici, tak počítejte od Řebeckého tunelu směrem na Moravskou Třebovou se zdržením a další zdržení je od Studené Loučky až do Mohelnice.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je bohužel taky na dálnici D1, je to ve směru na Brno a 14. kilometr.
3: Ode mě dvě čerstvé dopravní nehody, jedna je v Třinci Komenského a druhá v Karlových Varech okružní. My vám přejeme šťastnou cestu, přátelé, a hezký víkend.
1: Hezký víkend.

0: střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou dosahovat až 28 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Poslanec za motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se vzdal mandátu poslance. Učinil tak notářským zápisem. V Dolní komoře by Berana podle volebního serveru mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Konflikty odhalily zranitelnost evropské sítě civilních krytů. Řada zemí se nyní inspiruje ve Finsku, které vybudovalo v podzemí rozsáhlé prostory, které využívá jako bazény nebo hřiště. Helsinky už navštívili zástupci Ukrajiny, Evropské unie či států Perského zálivu. Budovat takové kryty je ale drahé a soukromí developeři se změnám mnohdy brání. Desítky miliard eur plánuje nalít do nových bunkrů Německo. A teď zpátky domů.
4: Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zdarma zahradu Rottmeierovy vily. Ta vznikla v letech 1928 a 1929 jako dům architekta Otto Rottmeiera. Dům zaujme otevřenou terasou a výrazným válcovitým schodištěm. Na dům, který zájemci naleznou v ulici U páté baterie, navazuje rozsáhlá zahrada.
2: Sport.
3: Kajakářka Amálie Hilgertová na úvod světového poháru ve vodním slalomu obsadila v Tacenu 11. místo. Vyhrála Slovenka Eva Alina Hočevarová. A to už byly poslední dnešní zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady Martin Hovorka.
5: 18. hodina a v hlavní roli na rádiu Kiss 2000. Já jsem Martin Hovorka a přeju vám parádní poslech.
6: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na rádiu Kiss.
7: Be happy.
8: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

Máme pár minutek po 6. hodině večerní a protože je pátek, tak jsme na startu našeho hudebního speciálu, který se jmenuje Best of Millennium. Vítejte v 0. letech a abychom se krapet naladili, měl bych tady pro vás na start tři zásadní zvuky milénia. ICQ, Nokia a také internetové připojení. To jsou všechno zvuky, které byly součástí našich životů před, řekněme, 25 lety. Posloucháte Radio Kiss a ten dnešní večer bude o muzice, která nás bavila po roce 2000 a je to také doba, kdy debutoval David Guetta. Tady je jeden z jeho prvních singlů, Love Don't Let Me Go, na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss? To byl zase hit dneska. Tak ti chytřejší si vzali kraťasy a ti bohatší zapnuli klimatizace. Za malý moment jedna vyletěná písnička, tam se budou kraťasy a klimoška hodit. Shakira a Waka Waka. No a přátelé, teďka nás čeká duo Usher a Pitbull a jejich pecka DJ Got Us Falling In Love, kterou pro ně dal dohromady slavný producent Max Martin, který ale původně tu skladbu, kterou teďka uslyšíte, plánoval pro Rihanu. Jenomže tým lidí kolem Rihany tuto písničku tehdy odmítl a tím pádem ta skladba byla takzvaně plonková. No a naštěstí se dostala k Usherovi, který ještě přizval Pitbulla a vznikla tahle krásná spolupráce, kterou my si teďka zahrajeme. Takže vzpomínka na rok 2010 a písnička odmítnutá Rihanou, ovšem ve svém repertoáru jí s otevřenou náručí přivítali Usher a Pitbull. Tak pojďme si to dát a pojďme si užít další megahit milénia. Tady u nás na Radio Kiss. Yeah,

Na rádiu Kiss fotbalový hit Waka Waka. Takhle, pojďme si říct, že Shakira umí buď to fotbalové písničky, anebo pak dělá písničky o rozchodech. A Shakira už prý po rozchodu napsala tolik písniček, že dokonce její ex se bojí otevřít Spotify. Za chvilku Royal Gigolos a taky Pecka podle vás. Vyberte, co chcete slyšet. Má to ale podmínku, musí to být z milénia. Tak dejte vědět přes apku

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička je lepší než druhá.
2: Díky apce Rádia Kiss
5: nahrávej vzkazy
2: a vysílej s námi každý den.
6: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
7: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na

0: Ladíte Radio Kiss a tohle to je vzpomínka na rok 2006, kdy si nás Nelly Furtado doslova omotala kolem prstů a snědla zaživa. Man Eater, tak to je samozřejmě muzika, kterou společně s Nelly Furtado dělal ten slavný producent Timbaland. Kde je dneska vlastně konec Timbalandovi? To musíme dopátrat, jo. Takový jeden šikovný chlapík a najednou se po něm úplně slehla zem. V každém případě, teď dám slovo já vám, protože vy vyberete tu další písničku, která nás čeká v dnešním Best of Millennium. Ozvala se Jana, ahoj.
1: Ahojky, ahojky, tak já v době milénia jsem byla desetiletý špuntík a tenkrát jsem poprvé v rádiu někde slyšela písničku Lady od Mojo a to tenkrát začalo mojí éru, jak já říkám, diskofila a drží mě to do dneška, takže 26 let prostě diskofil, taneční muzika, to je moje prostě srdcovka.
0: Pojďme zazpomínat na rok 2000 a připomenout si, jak zněla tenkrát taneční muzika. Málo kdo ví, kdo tuhle písničku zpívá, ale všichni poznají podle prvních dvou vteřin. Takže Mojo, francouzské duo Mojo a písnička Lady právě

0: květnový víkend a mnozí už ho tráví dokonce i v zahraničí u moře. Muž začíná pomalu jezdit. Tady přišla zpráva od Michala, že nás poslouchá s celou rodinou v Zadaru, kde vyhlíží západ dnešního slunce. A v Zadaru, v Chorvatsku, tam ty západy bývají opravdu nejkrásnější. Tak, ale když jsme se teďka trošku zasekli u toho moře, kam se samozřejmě všichni letos těšíme, tak já jsem si vzpomněl samozřejmě na ten příliv a odliv, to slavné video od té slečny, která asi zřejmě poprvé v životě viděla tento přírodní jev. Příliv a odliv. A takhle hezky to popsala tenkrát na Instagramu.
1: Jinak, jak jsem tam zmiňovala včera, tak vlastně oni regulují hladinu toho moře, takže někdy prostě ta voda je opravdu daleko a potom zase v určitý čas se vrátí ke břehu teda. A u toho břehu vydržela včera nějakých maximálně 30 minut, takže a v tu dobu já už jsem měla nějak vybitý telefon a nechtěla jsem prostě bejt na internetu nebo na telefonu obecně. Takže jsem už vám to ani neukázala, ale fakt jako vydržela ta voda u břehu nějakých 30 minut a pak už zase se vracela zpátky někam, kde prostě je to potřeba.
0: Regulace mořské hladiny. Já teda pevně doufám, že tuhle moderní vychytávku budou letos mít i v Chorvatsku. Robbie Williams.

0: Fajndo, odvysíláme. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba pravlantých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Posloucháte Radio Kiss, bylo 7 hodin večer a já pro vás chystám jeden speciální duet z Milénia. Už za okamžik na Kissu.
4: Milénium. Best of Milénium. Každý

Dohráli S Club 7, máme pár minutek po 19. hodině, s vámi je na rádiu Kiss Martin Hovorka, tak jako každý páteční večer posloucháte Best of Millennium a já jsem avízoval jeden speciální duet z Millennia. Čeká nás písnička, kterou Lady Gaga napsala pro sebe a pro Britney Spears. Nádherný duet. V roce 2010 tato dáma nachystala, jenomže těsně předtím, než to tý Britney nabídla, tak jí došlo, že sláva Britney Spears upadá, že to je samej skandál za druhým a že by takový duet nepřinesl nic dobrýho. Tak nakonec tu písničku, ten duet nabídla Beyoncé a udělal dobře, protože v tu dobu Beyoncé byla a stále vlastně dodnes, to platí pořád. Je to symbol silné a dominantní popové hvězdy. Takže vznikla písnička Telefon a jako v roce 2010, vezměte si, že to byly největší zpěvačky té doby. Lady Gaga a Beyoncé v jednom singlu, to byl neskutečný hukot. A my si tu písničku právě teď na rádiu Kiss spustíme. Takže takhle zněl duet Lady Gaga a Beyoncé, nazvaný Telefon. Až to uslyšíte, tak se zblázníte. To je vzpomínka.

Na rádiu Kiss Jason Derulo, který měl to štěstí, že o něm taky psali v časopisu Bravo. Prostě jeho kariéra byla nastartovaná v době, kdy Bravíčko ještě dvakrát do měsíce vycházelo. Časopis pro mladé, všichni známe, všichni víme, měli jsme to doma, plakáty z Bravíčka a tak dále. Ale schválně, tipli byste si, kdy vyšlo poslední vydání? 2015. To bych člověče řekl, že bylo mnohem dřív, ale asi jo, 2015 asi s tím není potřeba nějakým způsobem jako rozporovat to. Každopádně já jsem teďka seděl v restauračním zařízení s člověkem, který kdysi psal do Brava a psal tam do toho seriálu taky ty trápení a trapasy a tak dále. Tak jsme se vlastně bavili. Kdyby Bravíčko vycházelo pro vlastně tu generaci, která ho tehdy četla, tak co by se muselo v Bravíčku psát dnes v roce 2026, aby to bylo atraktivní? Tak jsme došli k tomu, že v rámci těch trapasů by tam jistě proběhl trapas typu celou dobu jsem se tvářil, že rozumím, co mi říká finanční poradce o mém penzíku, a pak jsem to radši podepsal. Rubrika Láska, sex a trápení jsme došli k tomu, že by se přejmenovala na Záda, hypotéka a trápení. Dozvěděli bychom se, proč nás píchalo v kříži při kýchání a jak se tvářit, že rozumíme fixaci úrokové sazby. A pak by tam určitě byla i rubrika Tenkrát poprvé a tam by se psalo o tom, že tenkrát poprvé to bylo, když jsem v pátek večer dobrovolně se rozhodl, že nikam nepůjdu a radši si pustím do mamičku. A samozřejmě nechyběl by ani plakát, že jo. Mega plakát uprostřed, z jedné strany Leonardo DiCaprio v nadživotní velikosti a z druhé strany mapa akčních slev a leták do Lidlu. Bravo 2026. Tady je kaskáda Pyromania. Jedeme.

největší hity milénia si na rádiu Kiss hrajeme v pátek večer. Tohle byl další z nich, další hvězdnej kousek. Verona a písnička Za všechno může čas. Mimochodem, skupina Verona už zítra vystupuje na Mejdanu Rádia Kiss na Jižní Moravě. My si o této show řekneme víc za malý moment. Do té doby muzika, budou Simple Plan a taky Karma. Hezký večer.

0: Já už se tak těším. Já už se tak těším, až už bluňknu na Makarský do moře. Ne, jak tady poslouchám tu chorvaštinu od Karmy, mě to tak chybí. Já se tak těším, já to potřebuju aspoň jednou za rok, jako prase drbání, jak se říká. Ne, ten pocit, jak člověk jede po té dálnici chorvatský dlouhou, dlouhou dobu na ten jih, pak projede tím tunelem a vyplivne ho to na Makarský, tam se otevře to celý pobřeží, takhle, když vyjdete z toho tunelu. To je tak hezký pocit. Ještě člověk dopíjí to kafíčko v tom kelímku z té poslední benzínce na dálnici, tak člověk to mezi tím dopije, než dojede na to pobřeží, tak už je to taky vychladlý to kafe a to já to miluju, tenhle pocit. Stejně tak miluju pocit a teď musím změnit hudbu, jako když člověk přijíždí na Moravu. Před váma ta pálava se otevře. To už je zase takováhle hudba, ale. Tada. A my právě teď zdravíme vás všechny, kdo se chystáte na Mejdan, který proběhne zítra v Mikulově.
1: Čau Martin, můžu ti říct, že bych sem si rád dneska poslechnul 666 anebo Veronu, protože teďka s ženou sedíme, grillujeme, chystáme se na peace party, takže trénujeme gin tonic a nějakou grilovačku.
0: Zítra nebude gin tonic, zítra bude podle mě pálava. Pálava pěkně do půl litru. Ne, zítra je Radio Kiss na Jižní Moravě, jsme v Mikulově, kde máme Mejdan v místním amfiteátru. Amfiteátr v Mikulově je moc hezký a ta atmosféra, to genius loci toho místa, to je nepopsatelný. Takže přijďte za námi, protože Mejdan Radio Kiss zítra v Mikulově, nejenom, že budou DJové a moderátoři Radio Kiss, na místě budou i tři hvězdy z dob, řekněme, 90. milénium. Verona, skupina Snap a pak taky 36ky, 666. I tahle parta bude zítra v Mikulově. Tak jsem si říkal, že bych vám ji mohl zahrát. Amfiteátr v Mikulově se otevírá zítra ve 3 hodiny odpoledne. Ve 4 už budou na místě i DJové a moderátoři Radia Kiss. A pak taky postupně Verona, Snap a 36ky. A to jsou oni 666 teď na Kissu, abyste si poslechli, co zítra uslyšíte v Mikulově. Tak doražte, těšíme se na vás. Radio Kiss dělá Mejdan na Jižní Moravě.

0: milénium, milénium a zase jenom milénium. Každý páteční večer na rádiu Kiss ty největší hity, co bodovaly v hitparádách po roce 2000. Máme tu Best of Millennium a nás teďka čeká hudební pozdrav z roku 2007, kdy se objevil první iPhone. Timbaland ovládal rádia a Facebook už nebyl jen pro studenty. A Rihanna měla svůj největší hit.
1: Rihanna.
0: Ano, Rihanna zpívala o deštníku, o umbrele. Tak tady máte tuhle hudební společnost.

0: Bylo 8 hodin večer, posloucháte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Milk & Sugar a taky skupinu Five.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na

0: Na rádiu Kiss, pecka Let's Dance, to byly Five a řekněte mi, tančíte? Já si myslím, že to ani jinak nejde při pátečním večeru a takovýhle skvělý muzice. Millennium ovládá náš playlist každý pátek večer až do 22. hodiny a další hity, co bodovali po roce 2000, hned za malý moment. Dokonce naši posluchači dělají různé činnosti, někdo grilluje, někdo je ještě v práci, někdo jede na chatu a někdo třeba, jako náš posluchač, připravuje se na další teplý víkend.
1: Čau Marťas, hezký večer přejeme tady od napouštění bazénu. Prosím tě, pust nám takovou pěknou retro písničku. Měj se hezky a všem přejem hezký večer. Čau.
0: Nějakou retro písničku k napouštění bazénu. Dobře, tak já bych tady měl jednoho rapera, který taky bodoval po roce 2000. A je to Nelly. Jeho znamením bylo, že na tváři nosil náplast. Takový jeho typický znak to byl, který ho odlišoval od ostatních raperů. Nelly, are ride with me.

0: Posloucháte Radio Kiss, ty největší hity milénia vám hrajeme celý páteční večer a já vám teď budu na dalším příkladu demonstrovat, jak je to dávno, to období nultých let. Vemte si rok 2004, to jsme všichni koukali na Superstar a dneska už je to 22 let, co běžela první řada této populární soutěže. Já jsem tehdy držel palce Tomášovi Savkovi Přísavkovi, ale ten vyhrál. Byli tam jiní, co se dostali až na vrchol a já si vzpomínám, že když vypadl Sámer Issa, tak to byl ten nejvíc šokující díl, protože s tím vůbec nikdo nepočítal. Tenkrát všichni čekali, že vyhraje Sámer Issa a najednou ten vypadl a do finále postoupila Šárka Vaňková a Aneta Langerová. Pojďme si dát to vyřazení Sámera Issy.
1: Do velkého finále, které bude příští neděli, se bude rozhodovat mezi
2: Šárkou Vaňkovou
1: a Anetou Langerovou.
0: Jak byli všichni mladinký, tyjo, a hlavně jak byla Šárka s Anetou v šoku, že postoupili zrovna oni dvě a ne ten Sámer. No. Všichni buleli, ne? Oni postoupili holky a buleli, že vypadnul Sámer, tyjo.

A tohle potom Summer vydal na CDčku, tu písničku, tyjo. To je dávno, víc jak 20 let, letí to jako voda a ještě, že ty vzpomínky nám alespoň zůstávají. Tak tady je Kate Ryan a její pecka Only If I, snad i ona vám udělá radost.

0: Bude 8:30, posloucháte Best of Millennium na rádiu Kiss, za okamžik Gigi D'Agostino, Bruno Mars a také jedna kapela, která letos chystá velký comeback. Počkejte si na to, všechno vám povím.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na rádiu Kiss.

Rádio Kiss je vaším parťákem pro páteční večer a já jsem sliboval, že vám povím o jedné kapele, která chystá velký comeback. Švédská skupina 18 totiž znovu rozvířila vlnu nostalgie, protože na svém Instagramu tato čtveřice zveřejnila fotografii ze studia s jednoduchým, ale zásadním vzkazem pro fanoušky. Jsme ve studiu a děláme na nový muzice. To znamená, že po více jak 20 letech od rozpadu skupiny 18 je téměř jisté, že se její fanoušci brzy dočkají dalších nových písniček. No a pojďme si říct takovou věc, která se asi hodně zapomněla. Že 18 se proslavili jako ti, co předělávali písničky od ABBY. To byl konec 90. a potom v miléniu 18 přišli s vlastní hudbou. Tak jsem si říkal, že těch předělávek od ABBY v podání 18 bylo v našem vysílání spoustu, že bychom si mohli teď na připomenutí pustit, jak 18 zněli s jejich vlastní tvorbou tenkrát v miléniu. Toto je skladba Upside Down. A my vzpomínáme.

0: Radio Kiss vám dělá společnost po celý páteční večer. Už tady naši posluchači dneska povídali v rámci dnešního Best of Millennium, že napouští bazén. Pak tady jeden z našich posluchačů mluvil o grilovačce. Já jenom připomenu.
1: Teďka s ženou sedíme, grilujeme, chystáme se na Kiss Party, takže trénujeme gin tonic a nějakou grilovačku.
0: Těch grilovaček, ohňů, opékání, špekáčků, těch je víc než dost. Třeba i Veronika tady píše, že příjemné posezení s kámoškama u grilu mají, poslouchají Radio Kiss a hudební výběr těch největších mileniovek nemá chybu. A ozval se i Vítě, který by rád nějakou skvělou pecku z milénia k ohništi, protože právě tady sedí s tou nejlepší partou lidí u ohně a opékají jeden špekáček za druhým. Tak to má být. Konec pracovního týdne, začátek víkendu a Radio Kiss v uších. Tady jsou Crazy Town.

0: Miléniovky na Kisu pokračují, teď bylo 9, já jsem Martin Hovorka a za malý moment si dáme Beyoncé a Jay-Zho.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý

Toto je symbol milénia, zpěvačka Beyoncé a megahit Crazy in Love na rádiu Kiss v našem pátečním hudebním speciálu. A my se právě teď budeme bavit o další hvězdě, která dokonce příští rok oslaví 40 let na hudební scéně. Debutovala v roce 1987 s písničkou Locomotion a je to Kylie Minogue. Ona by se ráda inspirovala ve světových turné Madony a Taylor Swift a po vzoru těchto dvou hudebních show by chtěla uspořádat i něco vlastního, ale hlavně by chtěla se svými nejvěrnějšími fanoušky oslavit těch 40 let, co sypala jeden hit za druhým. Tak já věřím, že pokud se Kylie Minogue nějakým způsobem nachomejtne v České republice, že ty vstupenky po těch se asi hodně rychle zapráší. Tak ale uvidíme, protože zatím ani nevíme, kolik těch koncertů bude, kde budou. To jsou zatím jenom čisté spekulace všech jejich fanoušků. Přátelé, zazpomínáme na jeden ohromný hit Kylie Minogue z doby milénia. Dáme si písničku Higher, kterou udělala ve spolupráci s raperem, který se jmenuje Tayo Cruz, takže Tayo Cruz a Kylie Minogue je to připravený. Ona těch hudebních spoluprácí dělala poměrně dost, protože jí to dost usnadňovalo práci z jednoho prostého důvodu. Ona se léčila z těžké nemoci a neměla úplně sílu na to dělat na celém řadovém albu, proto i tyto hudební spolupráce přišly poměrně vhod. Bylo to pro ní jednodušší a díky nim se dostala ke svým fanouškům. Takže my zazpomínáme na tuto hudební kolaboraci, kdy se Kylie Minogue spojila s Tayo Cruz a vznikla písnička Higher.

0: Posloucháte Radio Kiss a já jsem vám tu zrovna teďka chtěl popřát hezký páteční večer a ona nám tu dokonce, Katy Perry, zpívá písničku o pátečním večeru Last Friday Night, jak se vám to krásně propojilo v tom našem vysílání. Říkal jsem si, že bych teď dal prostor vám, našim milým posluchačům, abyste si vybrali nějakou svoji oblíbenou pecku. Má to teda jednu podmínku, musí to být z milénia. Musí to být nějaký hit, co nás ohromil po roce 2000. A já si myslím, že náš posluchač Michal by mohl vybrat nějakou parádní věc. Tak povídej.
1: Ahoj Marťas, tak do milénia by mal patřit aj Bartés. Keby si mal možnost, tak tam fukni In the Movie. A bol by som ti vďačný, to som dlho nepočul teda. Ale hráš dobre, hráš parádne. Zdravím ťa, Michal.
0: Michale, taky tě zdravím. Takhle, hraješ dobře, ale kdyby si zahrál Bartéze, bylo by to ještě lepší. Tak jdeme na něj. Přátelé, tohle byla písnička, na kterou jsme chodili tancovat na diskotéky. Byl to rok 2001, čili muzika, která slaví v těchto dnech čtvrtstoletí. To je neuvěřitelný. On the Move, Bartés na Kissu.
2: Když hity milénia, tak na Kissu. S Martinem Hovorkou.

0: Další krásná hudební vzpomínka dnešního večera za námi, to je Alesha Dixon a její pecka Boy Does Nothing. Já jsem tu v dnešním Best of Millennium už několikrát zmínil jméno Timbalanda. Ohromný hudební producent, který dělal muziku po roce 2000. Tak a já jsem, přátelé, zjistil, co Timbaland dělá v roce 2026. Moc se o něm nemluví, ale já jsem to přece jenom vypátral. Za chvilku vám to povím a taky vám Timbalanda zahraju, a to ve spolupráci s One Republic. Čeká nás písnička Apologize.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na

Tady je Radio Kiss a toto byl Timbaland. Ano, ten slavný Timbaland, který v miléniu stál za každou druhou slavnou písničkou. Tady je takový průřez. Makal na písničce s Carrie Hilson, The Way I Are, taky hodně pomáhal a stál za úspěchem Nelly Furtado. A taky stál za úspěchem Katy Perry. Byla tam i spolupráce s Justinem Timberlakem, taky s Madonou pár věcí udělal, ale otázka zní, co dělá Timbaland v roce 2026. Tak víc než klasický producent je Timbaland spíš hudební inovátor a experimentuje s AI a snaží se přijít na to, jak může vypadat hudba vytvořená pomocí umělé inteligence. Já si myslím, že to možná i tak trošku programuje. On vždycky byl hodně napřed, ten hudební sound posouval dál a dál, tak já věřím, že i s tou umělou inteligencí z AI bude Timbaland velký kámoš. Třeba se to projeví i do nějakých skvělých písniček. Uvidíme do budoucna. Každopádně tady je další bourák, který nás bavil po roce 2000. Tady je Bob Sinclair a Pozdrav z Francie, písnička World Hold On. Tohle je páteční Best of Millennium na Kissu. Dočkáte se i Passion Fruit nebo Gabry Ponteho na rádiu Kiss.

0: nejlepší z milény.
1: Každý páteční večer na Rádiu Kiss.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Vol-

0: Gabry Ponte na Rádiu Kiss. Hezký páteční večer vám všem. Tak co, jak se bavíte u těch reproduktorů?
1: Čauky, Marťas, no ty to dneska krásně valíš. Jo, to jsou vzpomínky, nádhera, opravdu nádhera, super. Pěkný víkend všem, ahoj.
0: Ahoj, Janíčko, teda to jsou hyťáky. Ještě do 22. hodiny v rámci dnešního milénia stihneme třeba Jennifer Lopez a zaspomínáme i na písničku od Right Said Fred. No a než vám popřeju hezký zbytek dnešního večera, byť Radio Kiss vysílá dál a za malý moment nás čeká to nejlepší z dnešního dne, z dnešního vysílání, čeká nás klasické večerní bestovko, tak já bych vás chtěl ještě pozvat do Mikulova, kam se Radio Kiss přesouvá, protože zítra Mejdan v amfiteátru Mikulov. Mejdan, party s Rádiem Kiss, kde budou nejenom DJové a moderátoři Kissů, ale také tři velké hvězdy. Verona, skupina Snap a taky tři šestky. 666. Všechny tyto hvězdy znáte z našeho playlistu a zítra si je v Mikulově amfiteátru mezi Vinicema užijete dokonce naživo. Tak se moc těším, já tam budu taky a těším se, až si přiťukneme dvojkou pálavy. To bude moc příjemný. Takže zítra Mikulov a teď Jennifer Lopez a Radio Kiss jde dál. Hezký večer.
2: Best of Millennium. A Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Vládo, odvysíláme. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
1: Největší hlášky, nejlepší vstupy,
2: to nejlepší
1: na rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: trojka je tady pohromadě ve studiu Rádia Kiss. Pro vás, kysáci, víkend před námi. Snad pro vás bude volný, budete si ho užívat. Možná někteří z vás s námi v Mikulově, někteří někde u nějakých projekcí. Holt už nebudeme fandit naší České republice. Já si teda vybírám Kanadu a Švýcarsko.
2: Ano, kdyby Kanada a Švýcarsko postoupilo, tak si myslím, že to bude nejatraktivnější finále.
1: Taky si myslím.
3: Já teda vítězství přeju Švýcarsku, protože kdyby vyhráli doma, tak je to krásný.
1: Jakmile víkend bude za námi, tak se v pondělí připravte na to, že budeme slavit Den dětí. Speciální playlist tady od 6 do 9 hodiny, takže se vrátíte do svého dětství, kysáci, bude to jedna velká nostalgie. Doufám, že hlavně děti to taky bude bavit, ale mi přijde spíš, že to děláme pro rodiče, než
3: myslím,
1: pro děcka.
3: Já si myslím, že v dnešní době ty klasické dětské písničky, jak je známe, už moc nefrče.
2: Uvidíme, těšíme se v pondělí.
1: Nedávno jsem viděl jednu pohádku a normálně jsem si říkal, jak si to vlastně mám vysvětlit.
2: Jakou pohádku?
1: Hele, ty jako kluk Patriku, jak bys to potom teda vzal nebo nevzal? Takový krátký úryvek z pohádky, jo.
4: Hlava říká, ať poslouchám ocas, a ten zas, ať poslouchám hlavu. A já z toho mám bolení břicha.
3: Já si myslím, že to by ti měl právě vysvětlit Patrik.
2: Ty bolí, poslouchám ocas. To občas dělají chlapi v sobotu večer, no. Mám poslouchat ocas nebo hlavu.
3: A pak máte z toho bolení břiška.

0: Je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Kdo posloucháte pravidelně Radio Kiss, tak víte, že v ranním Kissu může zaznít nějaká dezinformace, které říkáme ranní kachna. A kterou, když najdete, tak vyhrajete rádiový balíček. A jenom pro ukázku vám teď pustíme, co bylo včera ranní kachnou.
2: Všimli jste si, že vám doma teče voda nějak pomaleji? S letní sezónou totiž probíhá snížení tlaku vody, aby se ryby přestaly cítit pod tlakem. Uvidíme, jestli to více ocení rybáři nebo samotní kapři.
1: Tomu jsme se zasmáli, že?
3: To bylo dobrý, uhodli jste to, rozdali jsme rádiový balíček ve 3:15.
1: Tak a teď se podržte. Včera mi psal náš posluchač Michal.
3: Rybář, ne nějaký.
1: Ne.
3: Kapr.
1: Ale říkal, že nějaká opatření další se už taky chystají, no. Protože baristi budou dělat kávu do větších hrnků, aby se káva necítila v presu.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Jak u doktora v čekárně. Alex Prý.
2: Já jsem asi jaký nervózní.
0: Lepší než originál.
3: Ahoj, Alexi.
4: Čau, Míšo, ahoj.
1: Ahoj.
4: Ahoj, Romane, čau, Patriku.
1: Tak tě vítáme, Alex Kolova, náš moderátor, který dneska vstoupil do pořadu Lepší než originál. Je otázkou, jestli by spíš radši nevystoupil teď, protože si uvědomil, co udělal.
4: Já jsem strašně nervózní, protože jako já se fakt snažil, ale vím, že prostě je to těžký. Jo. Ten originál je prostě perfektní. Hmm. A já se můžu maximálně přiblížit a dát do toho něco svýho, a když se to podaří, no tak to už nechám na kysácích.
1: No, to podařilo, to bude, na nich budou hlasovat přes víkend. Lepší nebo horší budou klikat a v pondělí přijde ten ortel.
4: Dopředu se omlouvám hlavně posluchačům.
3: Normálně z tvýho hlasu úplně cítím, jak jsi strašně nervózní. Nadechni se, vydechni v klidu. Tak jo.
5: Alexia, řekni mi, jak se ti nahrávalo? Nahrávali jste to s Žánem Lukem dlouho?
4: Hele, 2 hodinky, jo, krásný, ale na pohodičku, jo.
5: Hlas v pohodě, použil si pastilky Gallery Voice.
4: Já jsem je použil potom, protože tam byly opravdu jako výšky solidní.
1: Ale výšky, jo, protože my zatím nevíme, o co jde. Jako jednu věc víme, a ta je trošku divná, teda ti řeknu, Alexi, jo. Totiž, Patrik se nechal slyšet.
5: Neslyšet, to je pravda.
1: Dobře, že z ho zatáhl na záchod,
4: ano.
1: A on u toho musel mít zavřený oči.
4: To je pravda, protože já jsem nechtěl, aby Patrik poznal, co zpívám, takže to musel vydržet.
3: To musel vydržet.
5: Zavři oči a vydrž, Patriku.
1: Aleši, ty jsi to slyšel taky, viď?
6: Patriku, ty jsi měl zavřený oči, protože se ti to líbilo, nebo co jsi dělal na tom záchodě? Hoši, pozor na to.
3: Můžu si tipnout?
4: No.
3: Zpíváš něco od Erotic?
4: Ne. Jo, ale jinak jako Patriku a všichni posluchači.
5: Skvělý výkon, viď?
4: Ano, skvělý výkon, ale hlavně on bude venku videoklip a tam to uvidíte, co dělá Patrik na tom záchodě.
1: To jsme taky viděli, když jsme sledovali z kanceláře okolí kolem rádia. Alex všude lítal, lidi se divili, co se děje, natáčel se klip. No, kamaráde, takže Alexi, pro tebe, jsi zpěvák nebo nejsi ještě, aby kysáci věděli?
4: Hele, já jsem zpíval, když mi bylo asi 10. Jako, chodil jsem do sboru, potom jsem odmutoval, zmutoval a přestal jsem.
3: A je z něj dinosaurus.
4: Teď už jenom takhle.
1: Ale je vidět, že jako, já si myslím, že ti to sedne. Jsme tě tady popisovali, že seš moderátor, jasně, vlastně stand-up komik taky můžeme říct.
4: Já jsem slyšel od tebe jenom, že jsem
1: animátor,
4: že jsem dokonalý, něco takového.
3: Multižánrový.
1: Já jsem nenašel to správný slovo.
4: Jel jsem v autě a zčervenal jsem, říkal si, co to ten Roman, no taky jo, no.
1: Někdo tady napsal, Romane, ty ses do Alexe zamiloval, nebo co to bylo? No, prostě ti fandíme.
4: Příště půjdeme na záchod s tebou.
5: Moc rád ti to přenechám.
1: Takže, co to je za song, nebo jak to máme uvést, tohle jsou poslední slova a jdem na to.
4: Tak, poslední slova, já bych to neuváděl, protože já jsem si 100% jistý, že všichni naši posluchači i vy poznáte ten song z prvních tónů, takže pojďme to prostě odpálit.
1: Lepší než originál. Alex Kolová, jdem na to!
0: Lepší než originál. What is

0: Je normálně Hathaway, který zpívá.
1: To je neuvěřitelný. Wow.
0: Slyšel jsem, že...
2: Měl nějaký problém.
0: Ten originální už to má takový, že už to má složitější.
2: Ajajajajaj.
1: Tak to zvytřel zrak teda. No.
3: Legendární song 90, který tady strašil všechny moderátory. My jsme si z toho dělali srandu, že tohle to nikdo zpívat nebude a ty jsi to zaspíval.
0: Fakt jo, hustě, tak to jsem trefil.
2: Skvělý.
1: A. Tady Zdeněk první textová. Tak to je Brutus.
0: No.
1: Super.
0: Je, to mám radost.
1: Naprostá
0: děkuju.
1: Bomba, běhá mi mráz po zádech, píše posluchačka Petra. Hezky. No jako, no teda Alex, skvěle, zdraví Lenka, no výborný. Wow.
0: Zdraví všechny ostatní. Roman, ty ostatní komentáře, co píšou, co to sakra je, to nečteš, předpokládám.
1: Tak, tohle to není jednoduchá věc.
0: Není, uf, no.
2: Počkej, teď jsem si uvědomil, takže ty tam budeš zpívat War is Love a já tam sedím na záchodě.
0: Ano, teď si pochopil princip, já jsem hledal lásku, u tebe jsem ji nenašel, hledal jsem dál, nebo?
1: Já jsem asi našel pasáž, kterou teda Patrik bude dělat na tom záchodě.
0: Ano.
1: Jestli jsem to dobře vychytal, čekej. A teď by to mělo přijít. Aha. Teď bude Patrik. Tohle dělá Patrik.
0: Jo, on měl zavřít oči a otevřít pusu, tak
1: Jo, ten štípnout, no. Já se těším na klip, tyjo. Ježíš, to je dobrý. No. Takže 3 minuty do 3/4 a za chvilku spouštíme tady na Kisu hlasování na webu, takže se ozveme.
4: Ranní Kis.
5: Ranní Kis.
4: Každý všední den
6: od 6 do 10.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Lucka se nás tady ptá, posílá textovou zprávu, zdali to na nás dva, Patriku, sedí.
2: Aha, co?
3: Aha, tak tenhle čas si píšu, protože to asi dáme do toho nejlepšího z celého dne.
2: O co jde?
1: Můžu napřímo, přečtu to.
2: Jasně, pojď. Ano.
1: Život je jako penis. Občas je tvrdý. Občas to je tlak. Občas se lže. Občas se ubírá jiným směrem, než si právě přejete. Ale především je kratší, než si myslíte.
2: Někdy doslova stříkají emoce.
1: Lucko, tak tohle to platí na každýho.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Co jsme milovali, když jsme šli na bazén, na koupák, na plovárnu a tam měli takovou tu budku, ten bufet a tam dělali to a to a to. A to jsem prostě pokaždé, když jsem byl na tom koupáku, to jsem si tam musel koupit. Máte takovou nějakou vzpomínku?
2: Na koupáku jsem si vždycky v bufetu dával takový ten mastný pořádně langoš se sýrem a s kečupem.
3: Za mě na prvním místě byla točená zmrzlina. Žádný takovýhle mastný jídlo hnusný, ale točená zmrzka meruňkovo-vanilková. To byl vždycky luxus a to prostě ke koupáku patří.
4: Hele, na těch koupákách za mě vždycky úplně nejlepší byly langoše. A na těch jsem dokázal ujíždět, že jsem jich snědl několik za den. A bylo mi pak krásně špatně.
5: Nejlepší na koupališti byly vždycky krokety s tatarkou, sýrem a česnekem. Všechno zamíchané dohromady, protože to byla největší pecka.
1: Já bych to dneska dal Robinovi.
6: Tak já jsem dělal v roce 2015 v Havířově na koupališti a dělali jsme langoše. No a na tý se stála fronta, ale neskutečná. No a tím, že se tam prodávalo zároveň i pivo, tak to bylo dvojnásobný. Takže za mě paráda, práce se skvělýma lidma a super atmosféra vyzvávat tam z toho výdejního okýnka na všechny ostatní okolo, že tam mají nachystaný langoš a oni sedí třeba 20 metrů dál na dece.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Našel jsem luxusní moudro dne. Věřím, že každý v práci máte nějakého kolegu, o kterém si říkáte, že mu tak nějak chybí asi mozek. Tohle se vám bude líbit.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Fakt, že medúza přežila 650 milionů let bez mozku, přináší naději mnoha, mnoha lidem.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Představte si, kysáci, že máte stavební firmu, jo, a teďka, nebo možná někteří, kteří nás poslouchají, tak doslova mají stavební firmu. Dostanete zakázku, že máte opravit nějakou silnici. Prostě jsou tam děury, výmoly a tak dále.
2: Nebo udělat novou klidně.
1: Nebo klidně udělat novou, jo. A vám se to třeba jako úplně nepovede. Prostě nevím, jako bagr tam spadne něco, prostě úplně to není
2: jo,
1: jako
2: bagry padají furt.
1: Je to tak.
2: Ne, to se stává, ano, prostě. To jdeš a nejdu bagr.
1: Bagr. Tak u nás v Čechách nevím, jestli za to dostanete třeba nějakou pokutu, nebo vám už prostě podobnou zakázku nikdo v životě nedá a tak dál. Prostě
2: ne.
1: Nějaký postihy, nevím.
2: Tady ne.
1: Přesuneme se ale do Afriky. Pokud máte takovou stavební firmu v Africe a stane se vám, že vaše silnice po vaší práci není opravená tak, jak by měla být, tak vám nehrozí žádná pokuta, nehrozí vám ani nějaký jako postih nebo pokárání od šéfa. Rovnou tam můžete přijít o život. Muhozi Kainerugaba, což je syn ugandského prezidenta, prohlásil, že pokud po zaplacení nové silnice uvidí výmoly, dodavatel za to zaplatí hlavou.
2: Jak se jmenuje? Kaine Rugabáně? Nebo jak to bylo?
1: Prosím tě, Muhozi Kainerugaba.
2: Výborný.
1: Kainerugaba.
2: No pojďme si to převíst, tuhle tu praktiku, která je hodně drsná, co si budeme.
1: Masakr.
2: Převíst do České republiky.
1: Ano.
2: Přátelé, po jednom roce tady silnice dělají kuchařky. Protože už nikdo by jiný to asi tady nedělal.
1: Ne.
2: Ne, že by odstoupili, ale už by prostě byli popravený.
1: No?
2: Já jsem měl po části nového úseku jednoho včera a připadal jsem si jak na koni.
1: No vidíš
2: nahoru
1: to.
2: Dolu, nahoru dolu, nahoru dolu, nahoru dolu.
1: Tak.
2: Je to asi možná nějaký milenecký úsek?
1: To je třeba záměr.
2: Nevím, možná to je záměr. Nicméně tohle je hodně drsný.
1: A zatím je to u nás ještě všechno v pořádku. No, jak
2: no.
1: Kde.
2: No, jak kde.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, kamarádi, Magda mi říká tady ve studiu, prosím tě, potřebovali bychom nějaký krátký vstup. A tudíž jsem se rozhodl dát jednu takovou náročnější hádanku. Bude to takový forex druhé B.
2: Dobře.
1: Ale schválně si to rozklíčuje.
2: OK.
1: Je to početní?
2: Ne.
1: Ale jednoduchá. Magdi, šli dva, šli tři. Kolik jich šlo?
2: Pět.
1: Pět.
2: Šli dva, šli tři.
1: Mm-hmm.
2: Šli dva.
1: Mm-hmm.
2: A šli tři, no tak tři.
1: Takže kolik?
2: Tak tři.
1: Šli dva.
2: Ano.
1: Šli tři.
2: Jo, šli tři, dva, jasně, ježiš, to je starý, no, samozřejmě to
1: vejme. To je starý, ale vyplácala všechny možnosti.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdyby jsme se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss od 6 do 10.